0: další skvělé výhry.
1: Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3700 korun.
2: Z kurzů si vyberou děti i dospěláci.
1: Soutěžte s námi
2: vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Více info na www.radiojih.cz.
3: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Když jsem se v 6 letech rozhodoval, co dál budu dělat, řekla moje máma, přestaň provokovat, já mám jednu známou a ta řekla, hele, děti teď tancují na zvláštní škole a ta její kamarádka měla hezkou dceru. Říkal jsem

Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: vás máme další skvělé výhry.
1: Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun.
0: Z kurzů si vyberou

Moment. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.

0: Dobré středeční ráno, Moravo, 6 minut a bude půl šesté. Tady přelídka hitů pro dobrou náladu, pro úvod středeční radní jízdy s datem 9.9. roku 26. Vesna, Ben Christoval, Já si tě brát nebudu. Po půl šesté v radní jízdě rádia jich taky Kaigo. A nebo Calvin Harris a jeho Summer. Středa bude slunečná i s tropickými teplotami, později ale zatažená a deštivá. Už za okamžik nabídneme aktuální předpověď počasí, ale podíváme se za vámi i na silnice. Tak dobré ráno, Moravo, a díky, že i dnes ladíte rádio Jih, rádio Jižní Moravy.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: V půli pracovního týdne očekávají meteorologové polojasno až jasno, v průběhu odpoledne a k večeru od západu postupně zataženo a hlavně večera v noci se na studené frontě vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně mohou i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty až tropických 32 stupňů Celsia, na západě a severu kraje kolem letních 28 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně tropických 31 stupňů. No a míříme k ranním teplotám. Dobré ráno do Polešovic, kde měříte 22 stupňů Celsia, stejně jako v Moravské Nové Vsi. Hezké ráno i do Uherského Hradiště, kde máte také 22 stupňů Celsia. Hroznová Lhota aktuálně o stupínek více, tedy 23 stupňů.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A hezké středeční ráno i na cesty. Pozor na dálnici D1 na 196. kilometru u Brna ve směru na Jihlavu. Havarovala dvě osobní vozidla, blokovány jeden jízdní pruh. Kolona, která se tam zatím vytvořila, má zhruba 1 kilometr. Tak počítejte, že může narůstat, a hlavně zanechávejte záchranářskou uličku. Šťastnou středeční cestu.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101,4.

5 minut po půl šesté, Kygo, Save My Love, ve středu 9.9. roku 26. Zraní se za chvíličku Katy Perry, Last Friday Night. No a ten kousek...

0: Johnsonová za patent později získala zhruba jen $200, tedy něco kolem 4000 korun na tehdejší dobu. No, když práva prodala obchodníkovi s domácími potřebami, a ten o tom logicky, jak už to tak bývá v historii, vydělal mnohem více. Takže až si dnes dáte kopeček zmrzliny a jakože rozhodně na to přijde chuť, protože jak zaznělo v předpovědi počasí, dnes nás čeká další tropický den. Můžete si vzpomenout na ženu, která ji před 183 lety pomohla dostat z luxusní pochoutky blíž do běžných domácností. Už každé malé dítě ví, že krás nemá, proto teď míříme do 9. září roku 1908, kdy začala policie v českých zemích oficiálně používat daktyloskopii, jinými slovy identifikaci lidí podle otisků prstů. Do té doby se používala takzvaná antrometrie, což v podstatě policisté, jak vám to popsat? No, představte si člověka, kterému vzali výšku, změřili délku rukou nebo velikost hlavy. Ano, že je nás spousta se stejnou výškou, délkou rukou a velikostí hlavy. No, nic jinačího než tu antropometrii prostě neměli. Otisky prstů ale byly mnohem jednodušší a hlavně spolehlivější. Jejich charakteristický vzor je u každého člověka jedinečný. Tak 9. září 1908 začala policie v českých zemích oficiálně používat daktyloskopii. No a na začátku jsme řekli, že pošleme Katy Perry kousek Last Friday Night. A co by na ní hudební dárek dnešním oslavenkyním, tak ve středu 9.9. učiníme, protože svátek má po celý dnešní den Daniela. Na Veselsku máme 53 žen s tímto jménem, Bučovicko, tam se bude také slavit, respektive na Bučovicku, tam jich máme 30, Mikulovsko jich hlásí 26 a na Zlínsku máme 228 žen se jménem Daniela, taky tam posíláme gratulace. Jinak na Slovensku slaví pak Martina, taky jí všechno nej, no a nesmíme opomenout na naše milovaná zvířata. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky po celý dnešní den slaví Diky a Pandora.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: se říci, že i minutku po 6:45 máme ve středu 9. září venku tmu, jak v pytli, ale tady naprosto jasno. Toto byly Coldplay, čekají nás další hity pro dobrou náladu, třeba je včafárna s kapelou Miraj a nebo Rihanna. A teď před námi taky skřeťák a ranní vtípek. Takže tě zdravíme, dobré ráno.
1: No krásné ránečko. Čau, prosím tě, přišla ti ode mě ta SMS-ka?
0: Jo, ty myslíš tam, jak mi píšeš, abych ti vrátil ty 3 litry?
1: Jo, to myslím.
0: No, tak ta ještě nedošla.
1: No, nic no, tak to zkusím zítra.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: zkusíme sílu starých vín s kapelou Škvor. Je středa 9.9. Za chviličku nabídneme čerstvé jihomoravské zprávy a podíváme se na ekonomickou situaci Břeclavské Horaci. A navrch přidáme aktuální předpověď počasí. A dneska meteorologové slibují slunečno i tropické teploty, později zataženo a dokonce prý i deštivo.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyberou děti.

0: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy. Kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Hezké zářijové ráno, Moravo, půl minutky a odbije 6. hodina.
0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Břeclavské Ratio loni vydělalo rekordních téměř 86 milionů korun a Evropská komise schválila další obří peníze pro T-Arenu v Brně. Výrobce potravin Ratio z Břeclavy měl loni rekordní zisk 85 milionů 900 tisíc korun. Tržby firmy meziročně vzrostly o více než 200 milionů na 1,3 miliardy. Hlavním motorem růstu byl export, který tvořil více než 80% tržeb. Výrobky z Břeclavy míří prakticky do celé Evropy, ale také například do Spojených států. Firma loni zároveň koupila bývalý výrobní areál společnosti Otisu Břeclavského nádraží, kam přesouvá výrobu z bývalého cukrovaru. Větší prostory mají pomoci zvládnout rostoucí zahraniční poptávku a jednodušit logistiku. Na konci loňského roku Ratio zaměstnávalo 235 lidí. Na dokončení nové T-Areny na brněnském výstavišti může městská společnost Arena Brno využít další veřejnou podporu ve výši zhruba 1,3 miliardy korun. Evropská komise navýšení schválila kvůli rostoucím cenám stavebních prací a nákladům na technické a vnitřní vybavení haly. Původní rozpočet stavby byl 4,44 miliardy korun. Aktuální předpokládané náklady, včetně vybavení, už dosahují 5,57 miliardy. Nová multifunkční hala nabídne kapacitu až 13 300 diváků a využití pro sportovní i kulturní akce. Dokončení stavby je naplánováno na 25. října. První velkou akcí má být prosincové mistrovství Evropy žen v házené.
5: Rádio Jih. Počasí.
4: Jak dnes bude, prozradí slohová práce meteorologů. Ráno bude od západu v přechodně zvětšená oblačnost a v západní části kraje se může ojediněle vyskytnout přehánka. Na východě kraje během dopoledne očekáváme polojasno až jasno, v průběhu odpoledne a k večeru od západu postupně zataženo a hlavně večer se na studené frontě vyskytne déšť nebo nějaká přehánka, lokálně dokonce i bouřka. Nejvyšší odpolední teploty až tropických 32 stupňů Celsia, i když na západě a severu kolem letních 28 stupňů. Ve Zlínském kraji se taky ohřejete, naměříte tam až 31 stupňů. No a diametrálně odlišné jsou ranní teploty, když to vezmeme v pondělí, kdy jsme tady měli kolem 6-7 stupňů Celsia. Včera to bylo 14-15, dneska dvě minutky po šesté, 21 stupňů Celsia v Břeclavi, 22 ve Spytihněvi a po 20 stupních v Archlebově a Mikulově.
7: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Kharkiv.
5: Rádio Jih. Doprava.
4: A taky na cestě na dálnici D1 na 196. kilometru u Brna ve směru na Jihlavu. Připomínáme, havarovala dvě osobní vozidla, blokovány jeden jízdní pruh, kolona tam má zhruba přes 1,5 kilometru. A na Znojemsku mezi Moravským Krumlovem a Olbramovicemi na silnici druhé třídy číslo 396 srazilo osobní auto Lesní zvěř, taky tady opatrně. Šťastnou středeční cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: Čeští školáci jsou ve světovém srovnání pořád nad průměrem, jenže při pohledu na vývoj je už důvod ke zpozornění. V některých důležitých dovednostech totiž jejich výsledky padají rychleji, než bychom chtěli. Mrkneme na to už za chviličku. Teď Robin Schulz.

0: 8 minut po 6. hodině, Robbie Williams, sobě rokový DJ, za chvíličku Shakira, Die Die. Tak dáme další zprávu. Čeští školáci jsou na tom ve srovnání se světem. A to podtrhujeme pořád docela dobře. To jsme chtěli slyšet. Jenže každá mince má dvě strany a i v tomto případě je tady jedno velké, ale její výsledky se postupně zhoršují hlavně v matematice. A to mi možná nebylo nic tak zvláštní, ne každý máme na matiku buňky, ale že by ve čtení. Podle mezinárodního srovnání už skoro třetina českých 15-letých nezvládá v matematice ani základní úroveň. Ve čtení je to víc než čtvrtina a v přírodních vědách zhruba každý pátý. Pořád přitom zůstáváme nad mezinárodním průměrem. Výsledky totiž klesají i v řadě dalších zemí. Ministr školství Robert Plaga upozorňuje třeba na to, že dnešní děti mají jiné návyky a hůř udrží pozornost. Naopak dobře si čeští žáci vedou v práci s digitálními technologiemi. No a pak, že mít v pazurách ty tablety a mobil špatně, že? No, tady to vidíte. Vedou v práci s digitálními technologiemi. Všechno zlé, něčemu dobré. Do srovnání se mimochodem zapojilo 91 zemí, u nás téměř 8,5 tisíce žáků a 387 škol. No tak, je důležité, že čeští školáci jsou ve světovém srovnání pořád nad průměrem, byť to trošičku jako klesá, ale my se určitě zlepšíme. Držíme pěsti, zdravíme všechny školou povinné, ať se vám i dnes v půli pracovního týdne škole daří.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

18 minut po 6. hodině, to jsme okoštovali sílu starý vín, předpokládám, že po ránu ke snídani koštujete úplně něco jinačího. Dobré chuti tedy ke snídani ve středu 9.9. přejeme z raní jízdy rád. Jejich za chvíličku Tina Turner a The Best. No a nejlepší příspěvky očekáváme opět a znovu k rannímu tématu. Chtěl bych říct per našich posluchačů, ale spíš z klávesnic našich posluchačů. Víme, že to umíte s humorem krásně podat, a tak věříme, že i dnes se to v ranní jízdě, v ranním tématu podaří, protože dneska se ptáme, jestli si pamatujete na ty chvíle, kdy jste se jako děti za svoje rodiče styděli, kdybyste se nejradši vypařili. Tedy třeba taková ta klasika, maminka naslinila kapesník a začne vám zrovna před školou čistit obličej, ideálně ve chvíli, kdy to vidí půlka třídy, nebo vás rodiče hlasitě oslovovali nějakou domácí přezdívkou, na veřejnosti vytáhli historku z vašeho dětství, případně se dali do řeči přesně s tím člověkem, před kterým jste chtěli působit nejvíc cool, a oni vás vykládali, jak doma krásně vysáváte, jak doma krásně uklízíte a míjete nádobí. Tak sváně, za co jste se jako děti za své rodiče nejvíce stydili? To nás dneska zajímá, tak s notnou dávkou humoru nám to napište na Facebook rádiích, posílejte dál SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Děkujeme a teď ta Týna. Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Komerční úspěch Rigar a Ride It. Ten je cover verze slavného singlu. A po půl sedmé ze středeční raní zde je už třeba taky Walk the Moon a Shut Up and Dance. Stejně jako Dermot Kennedy. Nebo kapela Krištof. Kvůli pracovního týdne máme pro vás připraveny krátké jihomoravské zprávy, tak i dnes ve středu 9.9. prozradíme, co nového.
1: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia Kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's Ketchup 500 ml za 69,90. Bila, to dobré začíná u nás.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
0: Hezké středeční ráno, Moravo. Minutka bude půl sedmé.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Na Břeclavsku bylo na konci srpna bez práce 4,62% lidí. Oproti červenci jde jen o nepatrný nárůst o 0,4% bodu. Ve srovnání s loňským rokem je ale nezaměstnanost vyšší. Mírně vzrostla také v celém Jihomoravském kraji, kde se dostala na 5,51%. Nejvyšší pak byla na Hodonínsku, a to konkrétně 6,72%. Orele pracoviště nemocnice Kyjo využívá moderní vyšetření FEES, které pomáhá odhalit poruchy polikání. Lékař při něm zavede pacientovi nosem tenký ohebný endoskop a sleduje, jak potrava nebo tekutina prochází hltanem a zda se nedostává do dýchacích cest. Vyšetření může zachytit i potíže, které při běžné kontrole nejsou patrné. Podle výsledku pak lékaři nastaví další léčbu.
6: Rádio Jih. Počasí.
7: Aktuálně v Hodoníně 20 stupňů, 19 hlásí Prušánky, Bulhary mají 18 a Otrokovice pak už dokonce 22 stupňů.
6: Rádio Jih. Doprava.
0: V Telnici na Brněnsku v ulici v Dědině počítejte s omezením kvůli pracím na silnici, ale zase dobrá zpráva z dálnice D1 na 196. kilometru u Brna ve směru na Jihlavu, jak už od nás víte, havarovala dvě osobní vozidla, blokován byl jeden jízdní pruh, tvořila se tam kolona, všechno vyřešeno, cesta volná. Tak šťastnou středeční cestu z ranní zdou Rádia Jih.
8: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
6: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: V Brně se teď můžete během pár minut projít 125 lety českého motorsportu. Na jednom místě se potkali stroje z úplných začátků závodění i speciály, se kterými čeští jezdci sbírali tituly ještě před pár lety. A některé z nich se běžně jen tak nevidí. Podrobnosti, kde možno vidět tyto skvosty, prozradíme v ranní jízdě rádiích už za pár minut. Teď Walk the Moon na Shut Up and Dance.

0: 6.37, Kesha, Sonevie Dermot Kennedy anebo Hathaway. Je tady středa, tedy půle pracovního týdne, už se nám to láme a za dveřmi víkend, tak co vás někam pozvat? Mimochodem, jestli máte rádi rychlá auta, motorsport v brněnské Olympii je od teď docela zajímavá podívaná. Na jednom místě tam totiž vystavili více než 20 závodních aut, jež ukazují 125 let českého motorsportu. A ten rozdíl mezi jednotlivými generacemi je obrovský. Vedle historického vozu Laurina Clement stojí třeba poválečné Škody Octavia Kit Car nebo mnohem novější Fabia S2000. Některá vystavená auta navíc vznikla jen v několika kusech, takže jsou to v podstatě raritní vozy. Výstavu včera otevřel rallyový jezdec Honza Kopecký a čekal na něj dokonce i malé překvapení. Pod plachtou byla schována Škoda Fabia Rally 2 Evo, se kterou v roce 22 získal titul mistra republiky. A mimochodem, Honza Kopecký se do Olympie ještě vrátí. V sobotu 26. září si s tím návštěvníci budou moci zazávodit na rally simulátoru a ti nejlepší pak získají možnost svést se v opravdovém soutěžním autě právě s ním. No a jízda s Honzou Kopeckým, to je záruka parádního adrenalinového zážitku. Výstava závodních speciálů je v brněnské Olympii k vidění až do neděle 27. září.
1: Trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Foodfest v Pohořelicích v sobotu 19. září. Více informací na Facebooku MAS Podbrněnsko. Navštivte otevřené sklepy v Kobylí při akci po kobylských uličkách za vínem a burčákem. V sobotu 19. září od 10 hodin se pro vás otevře 22 vinařství po celé obci. Čeká vás celodenní program s bohatou nabídkou občerstvení. Přijďte v sobotu 19. září do Kobylí. Více informací na www.vinařikobylí.cz. Nenechte si ujít jedinečný koncert Adama Koupka a Fashion Strings v rámci Film Music Tour 2026. V pondělí 14. září od 18.30 zazní v kině Panorama v Kyjově slavné filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Přijďte si užít filmovou hudbu trochu jinak, živě a naplno. Vstupenky najdete na www.koubekadam.cz nebo v městském kulturním středisku v Kyjově. Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy. V sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cimbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. V sobotu 12. září od 10 hodin vás vinaři Skelčan, Hýsel, Žádovic, Ježova a Skalky zvou na výšlap za burčákem do Podchřibí. Přijďte si užít přírodu, pohyb i burčákovou pohodu. Startovné je 100 korun. Podrobnosti najdete na Facebooku Mikroregion Podchřibí. Aeroklub Holíč vás zve na Den otevřených dveří. V sobotu 12. září od 10 hodin na letišti v Holíči uvidíte legendární proudové letadlo L-29. Těšit se můžete také na akrobatické vystoupení a další letecké zážitky. Vstupné je dobrovolné. Více informací najdete na www.letiskoholíč.sk. Přijďte si užít den plný létání na letiště v Holíči.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9. zářivé ráno, 6:50 končí své vystoupení Hathaway, no a my v půli pracovně prázdninového týdne v rámci ranního tématu z vás taháme, no, vědomosti, to tak asi nazvat nelze, ale možná nějaké vzpomínky, protože se ptáme, jestli si pamatujete chvíle, kdy jste se jako děti za svoje rodiče styděli. Kdybyste se nejraději třeba vypařili. Třeba taková ta klasika, mamka nasilní kapesník a začne vám před školou čistit obličej, ideálně ve chvíli, kdy to vidí půlka třídy, nebo vás rodiče hlasitě oslovovali nějakou domácí přezdívkou, na veřejnosti vytáhli třeba i historku z vašeho dětství, případně se dali do řeči přesně s tím člověkem, před kterým jste chtěli působit nejvíce cool, a vykládali tam rodiče tomu člověkovi, jak doma jste hodní, umýváte nádobí, vysáváte, utíráte prach. Asi to znáte. Tak pamatujete si na takové okamžiky?
1: Napsala Jarmila, jo jo, to znám, když babi chytla kus své zástěry a tu špinavou pusu mě utřela, ještě na ní plivla. Nejlepší hovadiny ještě dělali obě, i máti, i babi, a to když použili hadr od nádobí. Krásný den všem, přeje Jarmila. No my samozřejmě taky a děkujeme za příspěvek.
0: Tak kdo neměl utřeňu čuňu tímto způsobem, tak jako by v podstatě nebyl.
1: Všichni.
0: No a Karla, jo jo, když šli na rodičák, rodiče se pak pěkně sešli v hospodě u pohárku a probírali naše účesy, oblečení, malování, rifle, trika, vlasy i s naší paní třídní učitelkou, paní Zalabovou. No, tak kdo bude dál vzpomínat? Jarmilka a Karla se přidali k rannímu tématu, je to na vás, přidat se můžete klasicky přes Facebook rádi, posílat další SMSky, WhatsApp zprávy na 606-703-889. Ptáme se, jestli si pamatujete na okamžiky, kdy jste se za své rodiče styděli. Pochopitelně s notnou dávkou humoru je potřeba to brát. Za chviličku další z hitů pro dobrou náladu v půli pracovního týdne nás čeká, krom jiných třeba kapela Krištof.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Krištof a Šňury. Ta naše pracovní Šňura pokračuje i po 7. z hity pro dobrou náladu. Ve středeční ranní jízdě se objeví 24/7. Nabídeme Offenbach. A pošleme i Michala Hrůzu. Teď jako další středeční jihomoravské zprávy, bavit se budeme o nezaměstnanosti, jež na Břeclavsku zůstala v srpnu téměř bez změny. Kde je ale nejvyšší? Rozradíme už za chviličku.
1: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyberou

0: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
4: Přijďte na nominační výstavu Slovácké podoblasti do Salonu vín České republiky. V Bzenci v pátek 18. už od 16. hodiny a v sobotu 19. září od 11. Čeká vás bezmála 800 vín. V sobotu navíc desítky veteránů, občerstvení i speciální prohlídky zámeckých sklepů s exkluzivní degustací. Po oba dny i cimbálová muzika. Vstupné se neplatí. Více informací na www.sdruženislováckýchvinařů.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Dobré středeční ráno, Moravo, za minutu bude 7.
0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Nezaměstnanost na Břeclavsku zůstala v srpnu téměř beze změny. Nejvyšší je na Hodonínsku a nemocnice Kyjov vyšetřuje poruchy polikání moderní metodou. Na Břeclavsku bylo na konci srpna bez práce 4,62% lidí. Oproti červenci jde o nepatrný nárůst o 0,4% bodu. Ve srovnání s loňským srpnem je ale nezaměstnanost vyšší. Mírně vzrostla také v celém Jihomoravském kraji, kde se dostala na 5,51%. Nejvyšší pak byla na Hodonínsku, a to téměř 7%. Podle úřadu práce jde o běžný vývoj na konci léta, kdy končí některé sezónní práce a do evidence začínají přicházet první absolventi škol. Orela pracoviště nemocnice Kyjov využívá moderní vyšetření FEES, které pomáhá odhalit poruchy polikání. Lékař při něm zavede pacientovi nosem tenký ohebný endoskop a sleduje, jak potrava nebo tekutina prochází hltanem a zda se nedostává do dýchacích cest. Vyšetření může zachytit i potíže, které při běžné kontrole nejsou patrné. Podle výsledku pak lékaři nastaví další léčbu, případně rehabilitaci polikání ve spolupráci s logopedem. Na vyšetření je potřeba doporučení praktického lékaře a předchozí registrace na ORL pracovišti kyjovské nemocnice.
12: Počasí.
11: Ráno bude od západu přechodně zvětšená oblačnost a v západní části kraje se může ojediněle už vyskytnout přehánka. Na východě kraje během dopoledne očekávají meteorologové polojasno až jasno, v průběhu odpoledne a k večeru od západu postupně zataženo a hlavně večer se na studené frontě vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně dokonce i bouřky. Přes den ale i tak teploty až 32 stupňů Celsia, na západě a severu kraje kolem letních 28 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 31. Kontrolujeme ještě ranní teploty, minutku po 7. Brno, Bzenec, Velké Bílovice 19, Šlapanice 20 stupňů Celsia.
14: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
12: Rádio Jih. Do Doprava.
11: Uzavírka v Telnici a dopravní nehoda na Znojemsku. Na Brněnsku v Telnici v ulici v dědině počítejte s omezením kvůli pracím na silnici a připomínáme na Znojemsku. Mezi Moravským Krumlovem a Olbramovicemi došlo ke střetu osobního auta s lesní zvěří. Taky tady opatrně šťastnou středeční cestu s ranní jízdou rádia.
12: Ranní jízda. Na rádiu J.
11: I mezi 7 a 8 hodinou budeme nabízet hity pro dobrou náladu. I mezi 7 a 8 hodinou se něco dozvíte. Mimochodem, zkoušeli jste někdy sudoku? Ať už ano nebo ne, dnes ve středu 9. září tady máme Mezinárodní den sudoku. Další takové významné dny, respektive další významné akce, které připadají na dnešní den, si připomeneme, přiblížíme za pár minut. Teď vzpomínka na léta 90. muzikou 24/7.

0: Blood to the Floor a Offenbach, 9,5 minuty po 7 ve středu, 9.9. v raní zděrády. Kruku hore, kdo měl jako dítě doma nějakého plyšáka? Myslím si, že to je ples, přehlídka, les rukou. Prostě, ať si to dokážeme nebo ne přiznat, jako děti jsme nějaké ty plyšáky. Měli, někdo jich měl víc, někdo jich měl mín, někdo to má možná ještě dneska někde na police nebo v šupleti, v peřináči někde schované. No, proč se na to ptáme? Proč se ptáme, jestli jste měli doma nějaké ty plyšáky, když jste byli jako děti? Ten dnešní den je totiž den plyšových medvídků. Ano, patří mezi nejoblíbenější plyšové hračky všech dob a někteří se vydali i cestou jejich sbírání. Mimochodem právě pro sběratelské úmysly, pro sběratelství plyšových medvídků existuje dokonce oficiální vědecký název arktofilie. Vypadá to docela děsivě, ale nebojte se toho, každý něco sbírá. No a ten vědecký název arktofilie, to je v dobrém slova smyslu také poselství nebo možná posednutí jedné ženy z Maďarska. V dětství totiž žila v naprosté chudobě a tak si v dospělosti začala plnit sen a od roku 1978 začala sbírat plyšové medvídky. Dneska jich má přes 20 300, je tak světovou rekordmánkou. A když už jsme mimochodem u těch nej, tak toho největšího plyšového médiu vytvořili v roce 2019 v Mexiku. Pamatuju si tak, kdyby to bylo včera, mluvili jsme o tom v ranní jízdě rádia. Ten média měří neuvěřitelných více než 19 metrů na délku a váží přes 4 tuny. Aby ho komisaři z Guinnessovy knihy rekordů vůbec dokázali změřit a nafotit, museli ho rozložit přímo na plochu místního fotbalového stadionu, kde zabral téměř celé hřiště. Tak nezapomeňte, středa 9. září, den plyšových medvídků. Na dnešní den připadá také Mezinárodní den sudoku a vězte, že Česká republika je doslova jeho velmocí. V luštění logických rébusů patří totiž Češi k absolutní světové elitě. Například brněnský rodák Kuba Ondroušek se stal mistrem světa v sudoku už jako středoškolák. Psal se tehdy rok 2012. No a čeští reprezentanti pravidelně vozí medaile ze světových šampionátů. No tak si zkuste taky doplnit tam tu pětku, tam tu sedmičku a tam třeba tu devítku. No a pokud jste si mysleli, že vás v kalendáři už nic nepřekvapí, tak pozor. Na dnešek totiž připadá Mezinárodní den s názvem Kup svému knězi pivo. Zní to možná jako recese z hospody, řekněme, čtvrté cenové, nic proti ní, ale ta myšlenka je ve skutečnosti moc hezká, zvlášť u nás na Jižní Moravě, kde farnosti a dědiny pořád žijí tak nějak pospolu. Víme, že farář není jen chlap v ornátu v neděli u oltáře. Je to člověk, za kterým chodí lidi, když je jim třeba ouvej, když jsou na dně, když jim třeba umře maminka, nebo když se jim rozpadá manželství. A i tento člověk občas potřebuje vypadnout, řekněme, z kostelních zdí, dát si jedno orosené nebo decko dobrého vlašáku a popovídat si o úplně normálních věcech. Takže pokud máte ve farnosti fajn kněze, vezměte ho dneska na jedno, zaslouží si to. Zvláště, když je Mezinárodní den s názvem Kup svému knězi pivo. No a kupte kytičku nebo bombošku Danielám, které mají dnes ve středu 9.9. svátek. Gratulace míří i na Slovensko, kde slaví Martina. Holky, všechno nejlepší, posíláme hudební dárek. Tady je kapela Sugar Babes a pecka About Chuna.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7 hodin na 20 minut, Sia, Sean Paul, popojedeme dál.
1: Míříme za vzpourou humanoidu, nebo možná by se to dalo říci, jakože to může být třeba pro počátek všeho, ale doufejme, že to tak není a že to je jenom nějaká ta vadná elektronka z katody Olomouc, protože jeden robot v obchodě s elektronikou ukázal, že potřásání rukou nemusí vždycky skončit přátelský. Zákazník mu nejprve podal ruku, jenže stroj zůstal stát, nijak nereagoval. Muž ho proto lehce popostrčil a tím jakoby zmáčkl úplně netlačítko tomu humanoidovi, tak jakoby trošku přeskočilo a zaujal dokonce bojový postoj, pustil si hudbu a začal kolem sebe rozdávat údery a kopy. Teď si představte, že by takové věci udělalo ještě dejme tomu nějakých 10-20 jeho kamarádů, to by bylo asi veselo. Zaměstnanci se tohoto humanoida snažili zastavit chvíli, ale sami museli před jeho bojovými pohyby uskakovat. Příležitost prý přišla až ve chvíli, kdy robot při jednom skopu zavadil o pult a téměř spadl. Personálu se ho potom podařilo vypnout a incident skončil tedy bez většího dramatu, ale celá ta událost jako by vyvolává takovou mírnou paniku nebo takové minimálně jako pozvednutí obočí, jakže to může do budoucna možná s některými těmi stroji dopadat, když jim přeskočí v podstatě jako když se vezme Terminátor spoura strojů, tak jako v podstatě to je takový jako reálný příklad z toho, jak to i v současnosti může být, aby ten film jednou nebyl doopravdy realitou, si člověk řekne. No.
0: Hned na začátku jsem si na to vzpomněl, že spoura strojů už to začíná a kolik těch science fiction filmů, které jsou dneska staré 40 let, spoustu věcí předpověděli. Tak doufám, že v tomto se to bude mýlit.
1: Ano, doufejme, protože i třeba česká jako filmová scéna, já tady vždycky vzpomínám Babičky dobíjejte přesně, jako kdo to viděl, tak si vzpomene, že i tam šli vlastně jako možná už hodně dopředu a předpověděli mnoho zajímavých věcí. No.
0: Tak pojďme raději za zajímavou muzikou, 7 hodin 22 minut, připraven Michal Hruza.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Offspring ve středeční ranní jízdě, už za chvilečku třeba Unique 2. Armin van Buuren. Nebo kapela Činasky. Nezdá se vám to, už je tady půle pracovního týdne, středa 9. září, za chvilečku další krátké jihomoravské zprávy.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
4: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyhově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 tisíc.
3: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
4: Top Cyklovkyhov. Více na top-cyklo.cz.
5: Město Kyjov hledá nové strážníky městské policie. Pro nové uchazeče nabízíme náborový příspěvek ve výši 100 000 korun. Další finanční zvýhodnění uchazečům, kteří mají zkušenosti s prací psovoda. Bližší informace na www.městokyjov.cz v sekci Volná místa nebo na telefonním čísle 518 697 414.
6: Ve dnech 12. a 13. září vás Zahradní centrum Malinkovič Dubrava v Břeclavi ve spolupráci se Svazem zahrádkářů zvou na společnou akci Čmelák v zahradě. Uvidíte čmelín s živými čmeláky, čekají vás zajímavé přednášky, tvořivé dílničky pro děti a vyřezávání dýní. O příjemnou atmosféru se postará country kapela Vrávor. Více informací na Facebooku Zahradní centrum Malinkovič Dubrava.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Hezké zářijové ráno, Moravo, máme minutu po půl osmé.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Výrobce potravin Rácio z Břeclavy měl loni rekordní zisk ve výši 85 milionů 900 tisíc korun. Tržby firmy meziročně vzrostly o více než 200 milionů na 1,3 miliardy. Hlavním motorem růstu byl export, který tvořil více než 80% tržeb. Na dokončení nové té arény na brněnském výstavišti může městská společnost Arena Brno využít další veřejnou podporu ve výši zhruba 1,3 miliardy korun. Evropská komise navýšení schválila kvůli rostoucím cenám stavebních prací.
11: Počasí.
12: Aktuálně ve Veselí nad Moravou 22 stupňů, 20 hlásí Násedlovice, Tvrdonice a Otnice.
11: Rádio Jih. Doprava.
0: Na dálnici D1 na 187. kilometru směrem na Brno stojí porucha na dodávka. Kolona se táhne od Ostrovačic, tak pevné nervy si hem šťastnou středeční cestu.
11: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: 3 minutky po pol osmé, slibovaná muzika Unique 2 je tady. Hezké ráno.

0: Armin van Buuren, 7:38, krásné středeční ráno, Moravo, za chvíličku Činasky a nebo Pitbull, no a teď k tomu jednomu zloději. Už jsme tady kolikrát říkali, že se na světě kradlo, krade se a krás se zřejmě i bude, ale doteďka se rabovaly bankomaty, odteďka se rabují i masomaty, protože tento zloděj měl, předpokládám, asi hlad, možná pořádnou chuť na večeři, a v Kaplici na Českokrumlovsku se pustil do prodejních automatů s uzeninami a odnesl si z nich 4 vepřová kolena. Samotný lup měl hodnotu asi 900 korun, jenomže ten jeho, no, v uvozovkách nákup se pořádně prodražil, protože automaty vypáčil a poškodil tak, že škoda vyšplhala až na 250 000. Zatím žádného s masnou hubou nenašli, takže policie po něm i nadále pátrá. No ale ten zloděj způsobil obrovskou škodu, ale tam v tomto případě snad ani nemůžou řešit jako policisté jako samotnou tu krádež těch kolen, to by asi řešili jako přestupkem, že je to do 5000 korun, ale u tohoto je v podstatě, řekl bych, ten lup skoro vedlejší, rozbil neskutečným způsobem prostě ty automaty, které prodávají nejenom ta kolena. Takže až ho chytí, tak mu hrozí dokonce až 5 let vězení. Teda, jestli ho s tou masnou čuňu ještě chytnou.
1: No evidentně to byl gurmán, já jsem si vybavil úplně takovou tu reklamu, jako když máš hlad, nejsi to ty, rozumíš, nebo jak to bylo. Tak tady měl evidentně velký hlad a prostě šel jasně po těch kolena, a že ho zaujala vyloženě ta kolena, jako byla tam nabídka, teda chápu, i jiná, jako mohl si vybrat, no, i z kolby,
0: ne? Tam byly barzaké klobásky,
1: ale no, kolena, říkám, gurmán,
0: do restaurace a vybere si,
1: no jasně,
0: svíčkovou a proč
1: věděl, po čem jde, věděl, po čem jde.
0: Měl chuť, rozumíš? A když máš chutě, tak prostě tak to si mohl zajít do bankomatu, on si radši zašel do masomatu. A tak pokud někdo žil posledních 5 let, já nevím, v podzemí, tak víš, že tady se v automatech prodává dneska už cokoliv, že?
1: To zženeš úplně, co tě napadne, no.
0: Čekávám, že za chvilku se tam budou prodávat třeba i piny právě do těch bankomatů, aby to tam někdo jako nezničil. No tak uvidíme, jestli se policistům podaří vypátat tohoto kolenového zloděje. Činasky, Pitbull za chviličku a pak ve středu 9. září další vaše příspěvky k rannímu tématu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dvě minutky po 7:45, Pitbull a Keša, za chviličku Verona, Hey Boy, teď k našemu rannímu tématu. Ptáme se, zdali pak si pamatujete chvíle, kdy jste se jako děti za své rodiče styděli, kdybyste se nejraději jakože vypařili. Třeba taková ta klasika, mámka naslední kapesník a začne vám před školou čistit obličej, ideálně ve chvíli, kdy to vidí půlka třídy. Tak kdy byla taková situace, při které se dneska, když se na to vzpomenete, už jenom zasmějete.
1: Píše slovácký paskřivec. Tož pravda, ale to nevím, jestli jsem sa styděl za nich nebo za sebe. Táta vždycky velice rád vykládal historku, jak jsem za ním doletěl v jednotě. Ukázal na děvčicu v sukni, co si vedle vybírala Kerry rohlík z C, a pravil mu, že ta paní nemá gaťky. On samozřejmě odpověděl, že určitě má, no já jsem mu s jistotou generála odvětěl, že nemá, že jsem sa díval.
0: A přidává se k radnímu tématu i Ondra. Samozřejmě, když vás mamka políbila na rozloučenou, přesně ve chvíli, kdy kolem procházela vaše první velká láska. No jasně, člověk už si připadal jako velký kluk a přitom to byla třeba první nebo druhá třída, že?
1: Určitě.
0: A teď šla zrovna ta kočka a teď maminka, a pojď sem, pecičko, mami, ne to, prosím tě. Pamatujete si na okamžiky, kdy jste se za své rodiče v dobrém slova smyslu styděli? Není to samozřejmě myšleno špatně. Je pochopitelné, že některé vaše odpovědi, které jsou na Facebooku rádích, striktně dávají odpověď ne, nikdy jsem se třeba jako Vlaďka píše, nestyděla za rodiče a nikdy se stydět nebudu, ano, ale přece jenom život přináší nějaké ty úspěvné záležitosti, příběhy a o nich je právě dnešní ranní téma. Tak nám napište na 606-703-889 SMS nebo WhatsApp zprávu, nebo to vepište prosím pěkně na Facebook rádia. Děkujeme.
2: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: hezké středeční ráno na celou Jiží a jihovýchodní Moravou, kam po 8 hodině vyrazí Alexandra Stan. Divokej byl. A zraní jízdy rády chytery svým. Je středa 9. září, připraveny jsou další čerstvé jihomoravské zprávy. No a Evropská komise schválila další obří love pro tý arénu v Brně. Tak budeme už za chvíličku konkrétnější. Navrch aktuální předpověď počasí přinese nám slunečno i tropické teploty, později ale i zataženo a deštivo. Od každého rožku trošku, jakoby v září jsme tady měli aprílové počasí.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyberou děti.

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém. Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství. Díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
1: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné. Vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky a i kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
2: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
0: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
3: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Hezké středeční ráno, Moravo je 8. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Břeclavské Rácio loni vydělalo rekordních téměř 86 milionů korun a Evropská komise schválila další obří peníze pro T-Arenu v Brně. Výrobce potravin Rácio z Břeclavy měl loni rekordní zisk 85 milionů 900 tisíc korun. Tržby firmy meziročně vzrostly o více než 200 milionů na 1,3 miliardy. Hlavním motorem růstu byl export, ten tvořil více než 80% tržeb. Výrobky z Břeclavy míří prakticky do celé Evropy, ale také například do Spojených států. Firma loni zároveň koupila bývalý výrobní areál společnosti Otisu Břeclavského nádraží, kam přesouvá výrobu z bývalého cukrovaru. Větší prostory mají pomoci zvládnout rostoucí zahraniční poptávku a jednodušit logistiku. Na konci loňského roku Rácio zaměstnávalo 235 lidí. Na dokončení nové T-Arény na brněnském výstavišti může městská společnost Arena Brno využít další veřejnou podporu ve výši zhruba 1,3 miliardy korun. Evropská komise navýšení schválila kvůli rostoucím cenám stavebních prací a nákladům na technické a vnitřní vybavení haly. Původní rozpočet stavby byl 4 miliardy 440 milionů. Aktuální předpokládané náklady včetně vybavení už dosahují 5 miliard 750 milionů korun. Nová multifunkční hala nabídne kapacitu až 13 300 diváků a využití pro sportovní i kulturní akce. Dokončení stavby je naplánováno na 25. října. První velkou akcí má být prosincové mistrovství Evropy žen házené.
7: Rádio Jih.
9: počasí.
10: Dnes bude většinou slunečno a teplo odpoledne, ale začne od západu přibývat oblačnost, večer dorazí déšť, přehánky a místy i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na tropických 32 stupňů Celsia, na západě a severu kraje jen kolem 28 stupňů. I ve Zlínském kraji naměříte tropy maximálně dnes 31. Dvě minutky po 8 hodině, Němčičky 20, Terezín, Slavičín 21 stupňů Celsia, hezkou středu do Veselí nad Moravou, kde už měříte 23.
11: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
12: Rádio Jih. Doprava.
10: Zdravíme na cesty, opatrně na Brněnsku, v Ostrovačicích, v Žibětinské ulici došlo k požáru traktoru, počítejte se zdržením. Šťastnou středeční cestu.

0: 8 hodin 8 minut ve středeční raní z Gerardich Benson Boone, za chviličku divokej Bill a nebo zpěvačka Debbie. Ještě jednou hezké středeční ráno přejeme z raní jízdy rádia a jich bydlení. To je, dámy a pánové, téma, co? Bydlení patří k nejčastěji skloňovaným tématům v celé České republice a výjimkou není ani Hodonín. Proto ve studiu vítám místostarostu města Ondřeje Fialíka. Dobré ráno, pane místostarosto.
1: Dobré ráno vám i všem posluchačům.
0: No a hned na úvod se podíváme na to, kolik bytů vlastně Hodonín vlastní. Jak s nimi hospodaří a komu přednostně pomáhají pravidla podporovaného bydlení. Tak prosím pěkně, jak velký je v současnosti městský bytový fond a jak jsou tyto byty rozdělené?
1: Město Hodonín aktuálně spravuje celkem 381 bytů. Z toho 165 bytů mají nájemci pronajato na dobu neurčitou a zhruba 155 bytů pronajímáme na dobu určitou v rámci právě podporovaného bydlení. Zbytek tvoří byty, které buď procházejí opravami, anebo jsou dočasně zakonzervované.
0: Zmínil jste zakonzervované byty. Proč některé městské byty tedy zůstávají, předpokládám, neobsazené?
1: Aktuálně máme 17 bytů v běžných opravách a dalších 44 bytů je zakonzervováno záměrně, protože připravujeme rozsáhlou a zásadní rekonstrukci celých bytových domů v ulici Pravoslava Veselého. A tyto kapacity musíme držet volné, abychom mohli stavební práce bezpečně a efektivně realizovat tak, jak potřebujeme a vlastně jak nám to čas dovolí.
0: Rozumím. Už od roku 2021 se město řídí zásadami podporovaného bydlení. Kterým skupinám obyvatel tato pravidla pomáhá?
1: Cílíme především na ty, kteří pomoc potřebují nejvíce. Významná část bytů na dobu určitou slouží seniorům. Máme 28 klasických bytů pro seniory, 22 míst v domě s pečovatelskou službou a 21 bytů v komunitním domě Kodus. K tomu máme obsazeno 9 bytů osobami se zdravotním postižením a 2 v režimu chráněného bydlení. Potom 21 sociálních bytů a nezapomínáme samozřejmě ani na mladé lidi, pro které máme připraveno 22 startovacích bytů.
0: Město tady pomáhá seniorům, lidem se zdravotním znevýhodněním i mladým rodinám na startu, jak jsme slyšeli. Ale věděli jste, že Hodoní nabízí také takzvané firemní byty pro klíčové profese. Kdo v nich dnes bydlí a jaké podmínky musí žadatel splnit? To vám s místostarostou Fialíkem prozradíme hned po dalším songu tady na Rádiu Jih.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Středeční ranní zarádek pokračuje a naším hostem zůstává místostarosta Horonína pan Ondřej Fialík, se kterým si povídáme o tématu městských bytů. No a v této části se zaměříme na firemní bydlení, díky kterému město láká potřebné odborníky. Tak prosím, jak funguje koncept firemního bydlení a co je jeho hlavním smyslem?
1: Firemní bydlení je součástí našich pravidel podporovaného bydlení od roku 2021. Smyslem je nabídnout zázemí lidem, kteří vykonávají specializované služby důležité pro chod města a hlavně pro jeho občany. Základní podmínkou je, že žadatel pracuje u zaměstnavatele se sídlem nebo pracovištěm v Hodoníně a o přidělení bytu na dobu určitou rozhoduje rada města.
0: Mm-hmm. Můžete prozradit, které konkrétní profese se vám díky tomuto systému podařilo ve městě zajistit?
1: V současné době máme takto obsazeno 10 bytů a bydlí v nich dvě lékařky, dvě zdravotní sestry, což je pro naše zdravotnictví naprosto klíčové, a dále jsou to zaměstnanci města, například hrobníci nebo strážníci městské policie. Jde tedy o velmi pestrý, ale pro město potřebný mix profesí. Samozřejmě nabízíme tyto byty i třeba hasičům nebo státní policii.
0: Kde mohou lidé najít podrobná pravidla, pokud by o podporované nebo firemní bydlení měli u vás zájem?
1: Veškeré podrobné informace a zásady, případně formuláře, máme zveřejněné na oficiálních webových stránkách města Hodonína. Konkrétně je to sekce odboru majetkového a pravidla jsou veřejná a transparentní, aby každý zájemce přesně věděl, jaké podmínky musí splňovat a vlastně do jaké skupiny patří.
0: Mm-hmm. Jak dlouhý ale celkový pořadník na městské byty a kolik peněz dává radnice do oprav bytových domů, to si řekneme na rádiích už za malou chvíli, protože ve studiu rádiích zůstává nadále místostarosta města Horonína pan Ondřej Fialík. A teď už zpěvačka Debbie a Touch the Sun, 8 hodin 15 minut, chcete-li čtvrt na 9.
2: Rádio Jí, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

0: Před námi další tropický den, ale na čas asi zřejmě poslední. A tak taková letní muzika od zpěvačky Debbie, Touch the Sun. V čase 8 hodin a 19 minut vstupujeme v ranní zírádek do finále našeho dnešního povídání s místostarostou Horunína panem Ondřejem Fialíkem. Na závěr si nalijeme takzvaně čistého vína ohledně čekacích lhůt na městské byty a podíváme se taky na to, kolik peněz plyne do jejich údržby a modernizace. Tak pane místostarosto, poptávka po bydlení je samozřejmě obrovská všude. Jak vypadá situace v hodonínském pořadníku?
1: Poptávka po městských bytech je u nás stabilně vysoká, počet žadatelů se v čase příliš nemění. Musím být ale k občanům upřímný, kapacita městského fondu má své jasné limity, velmi rádi bychom vyšli vstříc každému žadateli, ale z kapacitních důvodů prostě není v našich silách uspokojit všechny zájemce a proto právě máme nějaké pravidla, které jsou transparentní a které, kde ten žadatel vlastně i sám může vidět prostě, jak může nebo nemůže dostat ten byt a jak dlouho možná bude čekat.
0: Město spravuje bytový fond přímo od roku 2019. Kolik peněz dáváte ročně do běžného servisu?
1: Od chvíle, kdy jsme správu převzali přímo pod město, investujeme do běžné údržby a drobných oprav bytů v průměru kolem 4,5 až 5 milionů korun ročně. Snažíme se, aby byty po uvolnění předchozími nájemníky byly v perfektním stavu a noví nájemci se stěhovali do čistého a funkčního prostředí.
0: No ale běžná údržba je jedna věc, ale co třeba nějaké velké rekonstrukce celých těch domů? Můžete prozradit, kde se třeba v posledních letech proinvestovalo nejvíce?
1: Do velkých investičních akcí jsme od roku 2019 vložili téměř 100 milionů korun. Významné proměny se dočkaly například bytové domy Pastelky v ulici Slavíkova a Šafaříkova a velké investice šly také do domů v ulici Janáčkova nebo Žižkova. V systematické obnově a zhodnocování městského majetku se doufám budeme dále pokračovat i nadále s tím, že vlastně tak, jak jsem už zmiňoval, připravujeme třeba velkou rekonstrukci bytového domu na ulici Pravoslava Veselého.
0: Vyčerpávající odpověď, ostatně jakožto vždy, pane místostarosto, moc děkuji za konkrétní čísla, věcné informace i za váš čas věnovaný rannímu vysílání Rádia Jih.
1: Moc děkuji za pozvání a všem posluchačům Rádia Jih přeji hezký zbytek dne.
0: Hostem ranní zde byl místostarosta Horonína pan Ondřej Fialík. Pokud vás zajímají podrobné zásady pro nájmu městských bytů, najdete je na webu města Horonína. No a my na Rádiu Jih pokračujeme s dalšími hity pro dobrou náladu. 8 hodin 22 minut, tady je tedy svým.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: taky Bibi Rexa. Ale ještě předtím se dozvíte, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě, protože i dnes ve středu 9. září jsou připraveny krátké jihomoravské zprávy.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn. Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Přijďte za vínem, hudbou. V sobotu 19. září ožije Masarykovo náměstí v Hodoníně svátkem vína. Těšit se můžete na slavnostní průvod s koňským povozem, mažoretkami a folklorními soubory, tradiční povolení nálevu a hudební program. Zahrají dechová hudba Podlužanka, cymbálová muzika Olina a večer vyvrcholí vystoupením taneční umělecké skupiny Čarovné ostrohy. Chybět nebude malování na obličeji ani tvořivý workshop pro děti. Svátek vína. V sobotu 19. září na Masarykově náměstí v Hodoníně. Přijďte si užít den plný muziky, dobrot a skvělé nálady.
3: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
4: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyhově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 tisíc.
3: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
4: Top Cyklovkyhov. Více na top.cyklo.cz

0: www.rekrajin.cz. Čau a pa.
1: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od dvou kusů 36,90 za kus. Nebo Majola slunečnicový olej v Byla klubu za 26,90 pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Dobré středeční ráno, Moravo, máme 2 minutky po 8:30.
4: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Nezaměstnanost na Břeclavsku zůstala v srpnu téměř beze změny. Nejvyšší je na Hodonínsku, kde činí 6,72%. Podle úřadu práce jde o běžný vývoj na konci léta. ORL pracoviště nemocnice Kyjo využívá moderní vyšetření FEES, které pomáhá odhalit poruchy polikání. Lékař při něm zavede pacientovi nosem tenký ohebný endoskop a sleduje, jak potrava nebo tekutina prochází hltanem a zda se nedostává do dýchacích cest. Vyšetření může zachytit i potíže, které při běžné kontrole nejsou patrné.
4: Počasí.
5: Aktuálně v Brně 20 stupňů, stejnou teplotu hlásí radiofy Ladná, Dolní Němčí má již 23.
4: Rádio Jih. Doprava.
3: Na dálnici D2 na 0,5 kilometru směrem z Břeclavi na Brno se v koloně srazilo nákladní auto s dodávkou. Dálnice je téměř neprůjezdná. Kolona už od 3. kilometru. Nezapomeňte na Záchranářskou uličku. A připomínáme, na Brněnsku v Ostrovačicích v Žebětinské ulici došlo požáru traktoru. I tady opatrně. Šťastnou středeční cestu.
4: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
3: Co se dělo v hudbě 9. září v minulosti? I na to vám rádi odpovíme v ranní jízdě rádia už za pár minut, ale už teď pravda můžeme prozradit, o čem že to dneska bude. Jedna česká rocková legenda tehdy poprvé vystoupila pod jménem, které známe dodnes. Slavný hit kapely Eurythmics vznikl vlastně úplně náhodou a Coolio musel kvůli Stevie Wonderovi při psaní Gangsta's Paradise splnit jednu dost nečekanou podmínku. Za chvíli tady více v hudební historii na rádiu Jih.

0: 8 hodin 41 minut ve středeční raní je Felix Jen, za chvilečku partička Train a nebo BB Rexa. No, dneska by to šlo. Krásně svítí sluníčko, bude teploučko. Ano, i dneska by to šlo se podívat do hudební historie na rádiu. 9. září roku 1975 se zrodil, či 9. září roku 1975, abychom byli úplně přesní, se zrodil fenomén české rockové scény. Můžete hádat? 3, 2, 1 včil, kdo odpověděl, že se zrodila kapela Katapult, měl pravdu.
1: Možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát.
0: Kytarista Olda Říha, baskytarista Jiří Dědek Šindelář museli kvůli administrativním zákazům opustit název Mahagon. A právě 9. září roku 1975 odehráli své vůbec první vystoupení pod úderný názvem Katapult.
1: Na výlet až za nás.
0: Tři akordový přímočarý rokový zvuk okamžitě oslovil široké publikum a odstartoval éru vyprodaných sportovních hal i pokračujících soustavných bojů s tehdejší normalizační cenzurou. No nějaký pátek už to je. 74 pomyslných svíček na dortu dnes foukne Dave Stewart ze skupiny Eurythmics, kterou zakládal společně se zpěvačkou Annie Lennox. A mimochodem, právě tato hitovka, tedy hitovka Sweet Dreams, vznikla, řekněme, v nuzných podmínkách v podkrovní místnosti při rámování obrazu. Jak to jde dohromady? Hned prozradíme. Duo bylo tehdy v těžkých dluzích a Annie Lennox trpěla dokonce i depresemi. Při pauze si tak lehla do kouta na zemi. Dave Stewart mezi tím začal náhodně experimentovat s jedním z prvních digitálních sekvencerů a bicích automatů. No a když z přístroje omylem vyloudil slavný pulzující basový motiv, Annie bleskově vyskočila na nohy a vykřikla, co to k sakru je? Okamžitě se sedla k syntezátoru a během několika minut dopsala text i vokální linku. A výsledek? Ten právě slyšíte. Sladké sny. No a v roce 1995 se pak 9. září Coolio poprvé umístil na prvním místě americké hitparády se skladbou Gangsta's Paradise. Mimochodem základ písně stojí na motivu a melodii skladby Pastime Paradise.

0: Stevieho Wondera z roku 1976. Stevie zpočátku odmítal dát svolení použití samplu, vadil mu totiž gangsterský obsah. Zvolil až pod přísnou podmínkou, že v textu nesmí zaznít ani jediné sprosté slovo. No a díky tomu vznikl naprostý unikát. Syrový hip-hopový manifest o drsném životě v getu, ve kterém nepadne jediná vulgarita, což skladbě okamžitě otevřelo dveře do celodenních rádiových rotací po celém světě. Píseň nakonec získala i cenu Grammy za nejlepší rapový solový výkon a byla použita i ve filmu Dangerous Minds. Tedy nebezpečné myšlenky s Michelle Pfeiffer v hlavní roli. Tak v 95. první příčka americké hitparády a přitom ten riff, ten základ už z roku 1976 od Stevieho Wondera. Teď ale pojďme ještě narychlo do kalendáře, protože dnes ve středu 9.9. má svátek Daniela. My blahopřejeme všem Danielám tady na jižní a jihovýchodní Moravě. Máme pro ně hudební dáreček, kvartičku Train a díváme se X7 na Slovensku, kde dneska slaví Martina. Tak jí všechno nej.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8 hodin na 50 minut BB Rexa, za kličku MC Sam and the Real McCoy, Another Night, než se vydáme do finále dnešní ranní jízdy, přesně řečeno k rannímu tématu. Tak ještě jedna zásadní informace, v celé Ostrožské Nové Vsi momentálně neteče voda, důvodem je havárie na hlavním přivaděči, slovácké vodárny a kanalizace už po roku řeší a pracují na jejím odstranění. Jestli a kde budou přistaveny cisterny s pitnou vodou, obec ještě upřesní, proto vřele doporučujeme sledovat třeba jejich facebookový profil. No a teď už tomu rannímu tématu, pamatujete si na okamžiky, kdy jste za své rodiče se takzvaně jakože styděli, když třeba nasliněným kapesníkem a utíráním tváře vás překvapili před školou, když a procházela třeba vaše první velká láska?
1: Přišla zpráva, cituji, ahoj, přidám se k rannímu tématu. To jsem byla před lety se střední na lyžáku a v době oběda, kdy jsme všichni byli u stolu v jedné restauraci, mi tělocvikář s cukajícími koutky donesl pohlednici od rodičů. Pozdrav s textem, jak na mě rodiče myslí. Hanbou jsem se tenkrát málem propadla a propálila židli, co jsem na ní seděla.
0: A přitom to od rodičů bylo tak hezké.
1: Hezky myšleno.
0: Ale
1: no.
0: Jako děti jsme to prostě nechápali. Co Jarmila, jo, to znám, když babi chytla kus své zástěry a tu špinavou pusu mě utřela a ještě na ní plývla. Nejlepší hovadiny ještě dělali obě, i máti, i babi, a to když použili hadr od nádobí. Krásný den všem. A Jaruška přidávají srdíčko, tak na to určitě vzpomíná v dobrém. Tak moc děkujeme vám všem, co jste se ve středu 9. září zapojili do dnešního vzpomínkového ranního tématu.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Nemocnice Kyjov vyšetřuje poruchy polikání moderní metodou. Více prozradí středeční jihomoravské zprávy rádia.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyberou

0: Expert. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
3: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
4: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství. Díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
5: Přijďte na nominační výstavu Slovácké podoblasti do Salonu vín České republiky. V Bzenci v pátek 18. už od 16. hodiny a v sobotu 19. září od 11. Čeká vás bezmála 800 vín. V sobotu navíc desítky veteránů, občerstvení i speciální prohlídky zámeckých sklepů s exkluzivní degustací. Po oba dny i cymbálová muzika. Vstupné se neplatí. Více informací na www.sdruženíslováckýchvinařů.cz.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
12: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
13: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
14: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
15: Hezkou zářijovou středu přejeme, je 9 hodin.
0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
16: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
17: Nezaměstnanost na Břeclavsku zůstala v srpnu téměř beze změny. Nejvyšší je na Hodonínsku a nemocnice Kyjov vyšetřuje poruchy polikání moderní metodou. Na Břeclavsku bylo na konci srpna bez práce 4,62% lidí. Oproti červenci jde jen o nepatrný nárůst o 0,4% bodu. Ve srovnání s loňským srpnem je ale nezaměstnanost vyšší. Mírně vzrostla také v celém Jihomoravském kraji, kde se dostala na 5,51%. Nejvyšší pak byla na Hodonínsku, a to 6,72%. Podle úřadu práce jde o běžný vývoj na konci léta, kdy končí některé sezónní práce a do evidence začínají přicházet první absolventi škol. ORL pracoviště nemocnice Kyjov využívá používá moderní vyšetření FEES, které pomáhá odhalit poruchy polykání. Lékař při něm zavede pacientovi nosem tenký ohebný endoskop a sleduje, jak potrava nebo tekutina prochází hltanem a zda se nedostává do dýchacích cest. Vyšetření může zachytit i potíže, které při běžné kontrole nejsou patrné. Podle výsledku pak lékaři nastaví další léčbu, případně rehabilitaci polykání ve spolupráci s logopedem. Na vyšetření je potřeba doporučení praktického lékaře a předchozí registrace na ORL pracovišti Kyjovské nemocnice.
15: Dnes bude většinou slunečno a teploučko, odpoledne ale začne od západu přibývat oblačnost, večer dorazí déšť, přehánky a místy dokonce i bousky. Nejvyšší odpolední teploty mohou vyšplhat až na tropických 32 stupňů, na západě a severu kraje bude ale kolem letních 28 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji taky tropy maximálně 31. A aktuálně strážnice měří 22 stupňů, zdravíme do Zlína, kde měříte 23, o stupínek více tedy 24 aktuálně v Pasohlávkách, anebo Ostrožské Nové Vsi.
3: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
16: Rádio Jih. Doprava.
15: A připomínáme kolonu na dálnici D2 na 0,5 kilometru směrem od Břeclavy na Brno. Se v koloně srazilo nákladní auto s dodávkou, dálnice téměř neprůjezdná, kolona přes 3 kilometry, tak pevné nervy si jem šťastnou středeční.
16: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Rádio Jih.

0: 7, 7 minut, zpěvačka Adele na rádiu Jich, za chvilečku Mark Dan a nebo Pokáž. A už je tady taky s námi Verča, hezké středeční dopoledne.
1: Ahoj.
0: Taky se ti to stává, že ráno zazvoní budík, ale tvé tělo má pocit, že ještě hluboká noc?
1: To se mi teda stává.
0: No a tento nesoulad má dokonce své jméno a podle studií se týká skoro poloviny z nás. Proč to může být problém a co s tím? Řekneme za chvíli.
1: Tak jo.
0: V podstatě skoro chytří jak rádio.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio I. Rádio I. Hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na...

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dnu. A v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš, poznáš až ráno, kdy...

0: kde hledat inspiraci pro písničky. No třeba v tomto případě u majitelů kočiček. To měl prostě pokáč, jak na zlatém podnosu hozené na ten jeho stůlu, kterého vznikají tyto písničky.
1: To ale prostě rozhodně zná, to nemůžeš napsat takovouhle písničku, když to neznáš.
0: No proto to říkám, no. Prostě došel a řekl tak jako co a jak, dobrý, tak já to zkusím, Lukáš. Měl tu kočku 24 hodin a už věděl, která páčka, hned vzniká tato písnička.
1: Přesně.
0: Teď ale z úplně jiného soudku, možná to znáte, ale i vy, přes týden vás ráno tahá z postele budík a když vaše tělo říká ještě ne, prostě budík chce, abyste stali, tělo říká ne, ještě spíme, hlava, no, té se vůbec nebavím, ta se do toho kolikrát ráno ani nezapojuje, nemá čím. No a o víkendu se to kolikrát snažíme dospat. A tomu se říká sociální jetlag. A podle studií se týká skoro poloviny z nás. Jde jednoduše o to, že náš běžný režim neodpovídá tomu, jak má tělo nastavené své biologické hodiny. Prostě proto tělo není prý přirozené brzy ráno vstávat.
1: Tak ono asi záleží, kdy jdeš spát, no.
0: No to samozřejmě taky, protože večeru si máme později kvůli mobilům, že no. Televizi nebo umělému světlu, ale tak. Ráno vstáváme pořád stejně, ale hlavně, já ti to zopakuju ještě jednou, ano. Jo? Naše tělo není určené k tomu, aby stávalo brzy.
1: Ne, s tím nesouhlasím.
0: Aha, tak já jsem chtěl všem pomoci, aby se začínalo třeba v barsjakých těch odvětvích až v 9 nebo v 10, jako ne to, už ve 4 ráno, pekaři ve 2 ráno, někdo 24 hodin v práci, 12.
1: Počkej, tak takhle ano, tak no, jako aby tak vstával někdo jako ve 3 ráno, to není moc přirozené,
0: no,
1: ano.
0: Tak, no, tak jsem to myslel, ale zas bez nich mi nebylo to, bez no. nich by nebylo ono,
1: no,
0: jo?
1: No, je to těžké, no tak vyřeš to, prosím,
0: no to já právě ne, proto jsem to předhodil tobě.
1: Aha, jo, děkuju.
0: Samozřejmě, že jsou na, tak jak se říká, že na všechno třeba specialistou, tak podle lékařů může dlouhodobě pomoci hlavně pravidelnost, teda vstávat každý den přibližně stejnou dobu, no a hlavně podle toho si nastavit i to večerní usínání.
1: No jo.
0: Ale tam asi nemůže být přímá úměra,
1: no,
0: že vstávám
1: ne.
0: O půl čtvrté ráno, tak půjdu o půl čtvrté odpoledne spát,
1: no
0: že?
1: Právě, jakože když někdo stává fakt třeba ve 3, to by musel jít spát třeba, já nevím, v 7. A no. Kdo si to může dovolit jít spát v 7?
0: No běž se podívat, kdo jezdí, kamionáci, že, jak se říká, pekaři, no, no bar z Gro, nechceme na někoho zapomenout, jako no. Jo. To není vůbec žádná prča.
1: No to není.
0: No nic, no, už to nějak doklepem, dámy a pánové, ale v příštím životě si na to dáme pozor. Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Dámy tu mano! I venga conmigo! Vámonos al viaje para buscarlo!

0: v čafárna, neříkej, co má se stát. 5 minut před po 10. se stane jedna věc.
1: Se stane teda.
0: Verča prozradí, co bude dál.
2: Láska, bude láska. Ne, no jako jo, bude láska, ale bude ale láska hezké, z pohledu hezké. Výzkumu nebo z pohledu vědců, protože ti došli na to, že se řídí skrytými matematickými pravidly.
0: No a vidíte to. A teď, když člověk matematice nerozumí, bodej by pak mohl rozumět babě.
2: Ale tato je lehká.
0: Nebo lásce jako takové, ne, teď to nemyslím, jako, že třeba jenom na ženy,
2: no,
0: že?
2: No jasně, ne, ale ona je fakt jako jednoduchá. Prostě vysvětlí, proč některé vztahy fungují a jiné nefungují.
0: Je tam trojčlenka? Nebo?
2: Není, je to jednoduché, mega jednoduché.
0: Je to fakt jako malinká násobilka, aha, nebo jenom sčítání, aha, odečítání?
2: No, ano, jen malinké.
0: Takže bychom to mohli pochopit úplně všichni?
2: Ano, ty to krása. Pochopíme úplně všichni.
0: No, je středa velkých věcí, teda v tomto případě třeba. A za chvíličku taky zpěvačka Majla.
3: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
5: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
6: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 tisíc.
5: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
6: Top Cyklovkyjov. Více na top-cyklo.cz.
7: Ve dnech 12. a 13. září vás Zahradní centrum Malinkovič Dubrava v Břeclavi ve spolupráci se Svazem zahrádkářů zvou na společnou akci Čmelák v zahradě. Uvidíte čmelín s živými čmeláky, čekají vás zajímavé přednášky, tvořivé dílničky pro děti a vyřezávání dýní. O příjemnou atmosféru se postará country kapela Vrávor. Více informací na Facebooku Zahradní centrum Malinkovič Dubrava.
8: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 90.

0: se laví, za chviličku Vesna, Ego a Moravo.
1: A jdeme počítat.
0: L-A-S-K-A.
1: To hezky řekl.
0: Tak to je z té písničky, to není žádný můj výmysl.
1: No, ale je to hezké. No a takže jdeme k tomu, že k ní potřebujeme matematiku, ale fakt jako jednoduchou. Vědci zkoumali nebo zjistili, že láska a vztahy se řídí právě skrytými matematickými pravidly. Zkoumali páry prostě několik let a sledovali, jak spolu komunikují, jak řeší konflikty a jak reagují na stres. No a výsledek byl takový, že vztahy, které přežijí, mají jedno společné. Ty pozitivní interakce výrazně převažují nad těma negativníma. A konkrétně je to v poměru 5:1. Takže za každou hádku nebo za každý nepříjemný moment musí být 5 hezkých chvil, aby ten vztah zůstal zdravý. Když je to míň, tak se prostě vztah pomalu rozpadá, když to ti lidé neuvědomují. A vědci říkají, že tady ten vzorec funguje bez ohledu na to, jak moc se ten pár miluje na začátku.
0: Jo,
1: takže tak, musí to být 5:1.
0: Ty jsi ale slibovala, že to bude jednoduchá matematická rovnice. A teď jsi mě úplně zamotala šišku.
1: Dívej se, jednou se pohádáš, no. Jo, tak potom musíš mít prostě 5 hezkých nějakých těch, co to vyváží. Pak se můžeš znova pohádat, ale než budeš mít těch 5 hezkých, tak nesmíš.
0: No a co se považuje za to hezké?
1: No klidně i ty malé věci, já nevím, že někomu třeba, nevím, nachystal snídaní, nebo mu poděkuje, že ti nachystal snídaní, nebo já nevím, prostě takové ty malé, pěkné
0: takže
1: věci.
0: Kupte si notýsky.
1: Čárkujte.
0: Čárkujte si to, že jinak to asi nebude.
1: Dojdeš doma teďka. Kde máš to pečivo? Ne, počkej, ještě nám chybí jedna malá věc, než se pohádáme, tak počkej, no.
0: Teď se ještě hádat nemůžeme, zatím máme jenom 3 čárky. Přesně. Tak pojď, dáme další čárku a potom to povrčí. OK, tak ti moc děkujeme teda, nevím, jestli to pomůže, ale kdyby aspoň jednomu našich posluchačů či posluchaček, tak je to samozřejmě dobře. 9:41, za chviličku slibovaná Vesna, která mimochodem vystoupí i na břeclavských svatováclavských slavnostech, které se také nezadržitelně blíží.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: středu, krásné datum 9.9. No a my se teď podíváme, jaká muzika nás čeká po 10. hodině. Tak třeba Whitfield a 90-ková Saturday Night. Stepper City přidá hit Self Aware. A Adam Jurica zase mandolínu. Teplárna získala povolení pro nové zdroje tepla, tak například o tom nám poví zase Petr Indra v dnešních Jihomoravských zprávách Rádia Jih. Tak zůstaňte s námi a mějte krásné dopoledne.
1: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyberou děti i dospěláci. Soutěžte s námi vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém. Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Strýcu, zase jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky, aj kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
0: Srdečně vás zveme na den otevřených dveří do domova pro seniory v Kyjově naproti nemocnice. Těšit se můžete na vystoupení hudební skupiny Kdo má čas a na domácí a zabíjačkové pochoutky. Přijďte ve čtvrtek 10. září od 13 do 17 hodin. Těší se na vás zaměstnanci domova pro seniory v Kyjově.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,4 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
0: Za 3 minutky bude 10 z rádia, jich přejeme krásnou středu.
8: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Hodonínská teplárna získala povolení pro nové zdroje tepla a sezóna pálení ve Zlínském kraji startuje, bude slabší než minulá. Teplárna v Hodoníně, kterou provozuje společnost ČEZ, získala stavební povolení pro nové zdroje tepla. Součástí projektu mají být 2 plynové kotle, kotelna na dřevní štěpku a 2 kogenerační jednotky, která vyrábí současně teplo i elektřinu. Nová technologie má postupně nahradit současné zdroje. Hotovo má být podle plánů v roce 2030. Na centrální vytápění z hodonínské teplárny jsou napojené mnohé domácnosti ve městě, například také byty na sídlišti Jihovýchod. Kolik celá modernizace bude stát, zatím není známo. Ve Zlínském kraji se rozjíždí sezóna pěstitelských pálení. sadnic letos ale bude ovoce pravděpodobně méně než loni. Beruňky poškodily jarní mrazy, švestkám zase ublížilo dlouhé sucho, vedra a místy také kroupy. Některé pálenice už zpracovávají první kvasy zraných švestek nebo mirabelek. Hlavní nápor čekají během října a listopadu. Rozdíly ale budou velké podle jednotlivých míst. Někde stromy úrodu mají, jinde většina plodů předčasně opadala. Lidé navíc za pálení zaplatí více, protože stát letos o dalších 5% zvýšil spotřební daň z lihu a rostou i provozní náklady. Pálenice proto zdražily zhruba o 10 až 30 korun za litr absolutního lihu. V oslovených provozech se ty ceny pohybují přibližně od 350 do 400 korun za litr.
10: Rádio Jih. Počasí.
11: Během dopoledne očekáváme polojasno až jasno, v průběhu odpoledne a k večeru od západu postupně zataženo a hlavně večer se na studené frontě vyskytne déšť nebo přeháňky, lokálně taky bouřky. Co se týče teplot, ty nás čekají tropické v Jihomoravském kraji až 32 stupňů a ve Zlínském až 31. No a právě teď Zaječí hlásí 21, Hodonín 22, Těmice 23 a Staré Město u Uherského Hradiště 24 stupňů Celsia.
12: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
10: Rádio Jih. Doprava.
11: Hezké dopoledne taky za volanty. Opatrní buďte v Uherském Hradišti a v Brně. V Uherském Hradišti v

0: dopoledne na rádiu jich nám teď odehrála dvojice hitů pro dobrou středeční náladu. O další dvojku se postarají Pink a taky Mike Perry. No a taky se podíváme, co nového se děje ve Vrasově. Chystá se tam proměna jednoho dětského hřiště, která bude na první pohled opravdu jako nepřehlednutelná. V Zahradské ulici totiž vyroste nová dominanta a děti si na ní budou moct pořádně zařádit. Detaily k tomu nabídneme tady u nás na rádiu jich už za pár chvilek, tak si na ně počkejte a do té doby hezké dopoledne.
1: Rádio jich. Rádio jižní Moravy.

0: Posloucháte Rádio Jih, aktuální čas 10 hodin a 13 minut. No a jestli jste ve Vracově v posledních dnech projížděli Zahradskou ulicí, tak jste si možná všimli, že tam zmizelo původní dětské hřiště, ale není to jeho konec, právě naopak. Celé to místo čeká velká proměna a hlavní dominantou tohoto nového hřiště bude asi 3 metry vysoká prolezačka ve tvaru středověkého hradu. Samozřejmě i s tobogánem. K tomu přibude taky dvojhoupačka, lanová dráha, pískoviště a taky fotbalové branky na vedlejší travnaté ploše. No a myslí se samozřejmě taky na bezpečnost, takže herní plocha dostane gumové zatravňovací rohože. Instalace nových prvků má začít v nejbližších dnech a celé nové hřiště vyjde na bezmála 1 000 000 korun. No tak mi přejem, ať se práce vydaří, ať je brzo hotovo a ať se dětem i rodičům nové hřiště líbí. No a ke všem těm přáním posíláme z rádia jich taky muziku, takže za okamžik Adam Ďurica a jeho mandolína. Krásnou středu.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jejich pohodové středeční dopoledne. No a po další muzice, kterou obstarají Snap, Olivia Dina nebo Rihanna, se vydáme za něčím novým, co se bude otevírat a co má spojovat. V sobotu se totiž otevře nové místo, které nemá patřit jenom dětem, ale potkávat se tam mají celé generace, od nejmenších až po prarodiče. A první společné odpoledne nabídne i trošku pohybu, trošku folkloru a trošku soutěžení. A my si na rádiu jich už za pár minut povíme, kde to bude a kdy to bude.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Byla klubu za 129,90. Byla, to dobré začíná u nás.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Petě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.

vaší rádiem Jižní Moravy. No a pokud nemáte na sobotu nic v plánu, tak my vám ten plán možná teď uděláme, protože právě v sobotu ve 14:00 se v Šardicích slavnostně otevře nové hřiště Dědina za domem seniorů, ale není to jenom takové jako hřiště v klasickém pojetí. Má to být místo, kde se při hrách, odpočinku anebo jenom tak společném posezení budou potkávat děti, rodiče i prarodiče. Hned po zahájení vystoupí dětský folklorní soubor Grajcárci s cymbalovou muzikou a ve 14:20 potom hřiště symbolicky otevřou společně děti a seniori. A od 15:25 se rozjede taky hřišťová olympiáda. Budou

0: místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Foodfest v Pohořelicích v sobotu 19. září. Více informací na Facebooku MAS Podbrněnsko. Navštivte otevřené sklepy v Kobylí při akci po kobylských uličkách za vínem a burčákem. V sobotu 19. září od 10 hodin se pro vás otevře 22 vinařství po celé obci. Čeká vás celodenní program s bohatou nabídkou občerstvení. Přijďte v sobotu 19. září do Kobylí. Více informací na www.vinařikobylí.cz. Nenechte si ujít jedinečný koncert Adama Koupka a Fashion Strings v rámci Film Music Tour 2026. V pondělí 14. září od 18.30 zazní v kině Panorama v Kyjově slavné filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Přijďte si užít filmovou hudbu trochu jinak, živě a naplno. Vstupenky najdete na www.koubekadam.cz nebo v městském kulturním středisku v Kyjově. Mikroregion Nový Dvůr vás sobotu 19. září zve na burčákové putování po čtyřech obcích mikroregionu. V neděli 20. září se od 10 hodin můžete těšit na trh místních produktů, který se koná na nádvoří státního zámku Milotice. Nebudou zde chybět dílničky pro děti a tradiční dobroty jako škvárky, povidla, laty a béleše. Více informací na www.nový-dvůr.cz. Vinaři z Dubňanské hory u Mutěnic zvou všechny milovníky vína na otevření svých sklepů. Přijďte v sobotu 12. září ochutnat vína a burčák od 32 místních vinařů a užít si příjemnou atmosféru. Těšit se můžete na cymbálovou muziku a mužáky v krojích. Otevřené sklepy můžete navštívit od 10 do 19 hodin. Přijďte ochutnat a užít si den mezi vinaři. Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy. V sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

ty chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Krásné dopoledne, posloucháte Rádio Jich, za mikrofonem Veronika Brostánu, no a právě teď si dáme ukázku muziky, kterou k vám, ať už jste kdekoliv, budeme posílat jisté následující 11. hodině. Bude to například kapela Jelena, jejich Co bylo dál. Miley Cyrus přidá hit Bass Persuade. A Shaggy nabídne jednoho anděla. Petr Indra nabídne zase čerstvé jihomoravské zprávy Rádia Jich a v nich info o tom, že Bzenec žádá o dotace na školku v kasárnách a kanalizaci u zámku. Tak zůstaňte s námi, užívejte si dnešní muziku a mějte krásnou středu.
1: Na Rádiu Jich pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyberou děti i dospěláci. Soutěžte s námi vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v ranní jízdě Rádia Jich. Více info na www.radiojich.cz.
2: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
3: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Za necelé dvě minutky nám odbije 11. My vám z rádia Jich přejeme krásné dopoledne.
2: Kovošrot Bílá. Výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
1: Rádio Jich. Jihomoravské zprávy.
11: Bzenec žádá o dotace na školku v kasárnách a kanalizaci u zámku a Uherské Hradiště zmodernizovalo sportovní hřiště u základní školy v Mařeticích. Bzenec podal v tomto týdnu několik žádostí o vyplacení už přislíbených dotací. Město tak mohlo udělat po dokončení několika staveb a potřebné administrativy. Peníze mají zamířit například na revitalizaci mateřské školy v kasárnách nebo stavbu dešťové kanalizace v areálu zámku. Pokud budou žádosti schváleny, Bzenec by mohl peníze získat ještě do konce letošního roku. Uherské Hradiště dokončilo modernizaci sportovního hřiště u základní školy v místní části Mařetice. Areál má po letních prázdninách nový umělý povrch, obnovené dráhy. Město také doplnilo sportovní vybavení. Náklady činily 7 milionů 260 tisíc korun. Místní komise Mařatice se na nich podílela milionem korun. Před dvěma lety zrekonstruovalo město hřiště s umělou trávou ve Větrné ulici na sídlišti Východ. Využívají ho školáci, fotbalový klub i veřejnost. O dva roky dříve na sídlišti Východ podobně opravilo hřiště v Konečné ulici.
1: Rádio Jih. počasí.
0: Bude polojasno, na východě až jasno, v průběhu odpoledne očekáváme od západu postupně zataženo a hlavně večer se na studené frontě vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně taky bouřky. Co se týče teplot, tak ty nás čekají tropické, v jihomoravském kraji až 32 stupňů a ve Zlínském až 31. No a právě teď přesně v 11 hodin Rajhrad měří 24 Ladna, 25 Hovorany, 26 a Hodonín 27 stupňů.
12: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Kárkyjov.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme také na cestě, opatrní buďte ve Znojmě, v Uherském Hradišti a taky na Brněnsku. Na průjezdu Znojmem v ulici Dukelských bojovníků bourala dvě osobní auta, počítejte tady se zdržením. V Uherském Hradišti v Dlouhé ulici probíhají práce na silnici a komunikace je tady uzavřená, a to až do příštího úterý včetně. A na

0: Rádia Wave přejeme šťastnou cestu a dobře dojete.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Wave.

0: momentu si dáme další muziku, no a po ní zamíříme taky do Zlína, kde v jedné základní škole dojde k veliké proměně. Ve Zlínské Štípě se chystá totiž velká změna ve školním stravování. Ty současné prostory už nestačí a vybavení dosluhuje. No a město proto plánuje úplně novou budovu za téměř 160 milionů korun. Podrobnosti k tomu na vlnách rádia jich už za několik málo minut. Teď kapela Jelen a co bylo dál?
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

16 minut ladíte rádio jich, díky za to. No a teď už, jak jsme slibovali, míříme do Zlína, protože žáci základní školy ve Zlínské Štípě se mají dočkat nové jídelny a taky moderní kuchyně. Město ji postaví přímo v areálu školy v ulici Nová cesta a počítá s náklady bezmála 160 milionů korun. Důvod je naprosto jednoduchý, současné zázemí už kapacitě nestačí a jeho vybavení je zastaralé. Ta nová kuchyně zvládne připravit až 600 jídel denně a v samotné jídelně bude 200 míst, teď je jich tam pro představu 80. Dvoupodlažní budovu propojí se školou prosklená lávka, no a díky větší kapacitě kuchyně by se tam prý do budoucna mohli stravovat i lidé z veřejnosti. No a co se stane s tou současnou jídelnou? Ta nezůstane prázdná, protože město ji chce přestavit na školní družinu a studentský klub. Začít stavět by se mělo na jaře 2027 a hotovo má být v roce 2029. Takže nynější osmáci a devátáci se už toho nedočkají, ale pro ostatní to bude určitě příjemná změna a je to veliká.

0: Českou středu.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Let's go.

0: Dnešek je se songem Angel. Za malý moment pošleme na celou jižní i jihovýchodní Moravu další tři hity pro dobrou středeční náladu. No a potom se taky podíváme na jednu nezodpovědnou řidičku. Policisté stáli před školou ve Vyškově, aby na začátku školního roku, jak už to tak bývá, dohlídli na bezpečí dětí. No a přímo před nimi projela řidička, která jim během pár vteřin dala hned dva důvody k zastavení. Jaké, to prozradíme tady u nás na Rádiu Jichu za pár minut. A za malý okamžik už taky slovenská kapela Desmod a Nevrav mi, jaký som.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Přijďte za vínem, hudbou. V sobotu 19. září ožije Masarykovo náměstí v Hodoníně svátkem vína. Těšit se můžete na slavnostní průvod s koňským povozem, mažoretkami a folklorními soubory, tradiční povolení nálevu a hudební program. Zahrají dechová hudba Podlužanka, cymbálová muzika Olina a večer vyvrcholí vystoupením taneční umělecké skupiny Čarovné ostrohy. Chybět nebude malování na obličeji ani tvořivý workshop pro děti. Svátek vína. V sobotu 19. září na Masarykově náměstí v Hodoníně. Přijďte si užít den plný muziky, dobrot a skvělé nálady.

0: Do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa!
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
5: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.

celý svět, co by ku mně

0: Krásné 11 hodin a 41 minut, ladíte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. No a my se právě teď vydáme na silnice. Docela špatné místo na to porušovat pravidla si totiž za volantem vybrala řidička ve Vyškově. Projížděla kolem školy a to právě ve chvíli, kdy tam policisté hlídali přechod a bezpečí dětí na začátku školního roku. Jenomže žena nebyla připoutaná a při jízdě navíc držela v ruce telefon. A protože to všechno viděli dopravní policisté přímo na místě, tak řidičku hned zastavili a dostala pokutu a taky trestné body. Policie připomíná, že právě v prvních dnech školy se na přechody u škol zaměřuje víc než obvykle, protože hlavně mladší děti si po prázdninách tak nějak znova zvykají na bezpečný pohyb v provozu. Tak ale ať už je začátek školního roku, půlka nebo konec, tak myslíme na to, že na silnici musíme dodržovat nějaká pravidla, takže i pokud jste třeba právě teď za volantem, tak na to myslete a užijte si z playlistu Rádia Jih další muziku. Krásné dopoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

dnešní dopoledne, ještě teda pár minut dopoledne, taky pokud si zrovna dáváte něco dobrého, tak dobrou chuť a pojďme na naše hudební menu. Na něm máme pro 12. hodinku třeba Sombra a s hitem Back to Friends. Kellen přidá jeden zafír.

0: zapálení ve Zlínském kraji startuje, bude slabší než minulá, tak například o tom nám poví Petr Jindra v dnešních jihomoravských zprávách Rádia Jih.
1: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyberou děti i dospěláci. Soutěžte s námi vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
3: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
4: Ateliér Artia Břeclav, místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
3: Více na www.tymaturciak.art.
5: Přijďte na nominační výstavu Slovácké podoblasti do Salonu vín České republiky. V Bzenci v pátek 18. už od 16. hodiny a v sobotu 19. září od 11. Čeká vás bezmála 800 vín. V sobotu navíc desítky veteránů, občerstvení i speciální prohlídky zámeckých sklepů s exkluzivní degustací. Po oba dny i cymbálová muzika. Vstupné se neplatí. Více informací na www.sdruženíslováckýchvinařů.cz.
6: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 17:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
7: Srdečně vás zveme na den otevřených dveří do domova pro seniory v Kyjově naproti nemocnice. Těšit se můžete na vystoupení hudební skupiny Kdo má čas a na domácí a zabíjačkové pochoutky. Přijďte ve čtvrtek 10. září od 13 do 17 hodin. Těší se na vás zaměstnanci domova pro seniory v Kyjově.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
15: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, Top Centrum Car CZ.
0: Z rádia jich přejeme dobrou chuť, za 2 minutky bude 12.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
16: Hodonínská teplárna získala povolení pro nové zdroje tepla a sezóna pálení ve Zlínském kraji startuje, bude slabší než minulá. Teplárna v Hodoníně, kterou provozuje společnost ČEZ, získala stavební povolení pro nové zdroje tepla. Součástí projektu mají být dva plynové kotle, kotelna na dřevní štěpku a dvě kogenerační jednotky, které vyrábí současně teplo i elektřinu. Nová technologie má postupně nahradit současné zdroje. Hotovo má být podle plánů v roce 2030. Na centrální vytápění z hodonínské teplárny jsou napojené mnohé domácnosti ve městě, například také byty na sídlišti Jihovýchod. Kolik celá modernizace bude stát, zatím není známo. Ve Zlínském kraji se rozjíždí sezóna pěstitelských pálenic, letos ale bude ovoce pravděpodobně méně než loni. Meruňky poškodily jarní mrazy, švestkám zase ublížilo dlouhé sucho, vedra a místy také kroupy. Některé pálenice už zpracovávají první kvasy z raných švestek nebo mirabelek. Hlavní nápor čekají během října a listopadu. Rozdíly ale budou velké podle jednotlivých míst. Někde stromy úrodu mají, jinde většina plodů předčasně opadala. Lidé navíc za pálení zaplatí více, protože stát letos o dalších 5% zvýšil spotřební daň z lihu a rostou i provozní náklady. Pálenice proto zdražily zhruba o 10 až 30 korun za litr absolutního lihu. V oslovených provozech se teď ceny pohybují přibližně od 350 do 400 korun za litr.
0: Počasí. V průběhu odpoledne očekáváme od západu postupně zataženo a hlavně večer se na studené frontě vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně taky poušky. Nejvyšší teploty v Jihomoravském kraji až 32 stupňů a ve Zlínském 31. No a právě teď ve 12 hodin Bučovice hlásí 27, Sedlec u Mikulova 28 a Veselí nad Moravou i Lipov 29 stupňů Celsia.
6: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
0: Rádio Jih. Doprava. Jsme s vámi taky na cestách. Opatrní buďte aktuálně na příjezdu do Vyškova směrem od Brna. Tam se srazilo osobní auto s dodávkou a vozovka je průjezdná. Kivadlově, tak dejte pozor. A ještě na trase mezi Vsetínem a Zlínem na průjezdu Jasenou bourala 3 osobní vozidla. Počítejte tady s omezením provozu. Tak buďte opatrní a ať už míříte kamkoliv, mějte s rádiem jich šťastnou cestu a dobře dojďte.

pokud jste u obědu právě, tak ještě jednou dobrou chuť přijem z rádia jich. No a co nás čeká dál, tak samozřejmě muzika, ale protože je středa, tak je před námi například taky Vinařovo okénko se Zdeňkem Kopečkem. No ale ještě předtím, tady máme jedno aktuální info z našeho regionu.

0: města zásobuje a podle vodáren by měla odstávka trvat do odpoledne. V Uherském Ostrohu kvůli tomu museli zavřít 2 školky, základní školu i 1 soukromou školu. Místostarosta Tomáš Bravený navíc uvedl, že nejspíš zavře i městský úřad. Největší komplikace to samozřejmě znamená hlavně pro rodiče, kteří dneska narychlo řešili, co s dětmi. Náhradní vodu zajišťují cisterny, 4 jsou v Uherském Ostrohu a další 4 jsou v Ostrožské Nové Vsi. No ale druhá věc je taky ta, že tenhle problém se bohužel opakuje. Za posledního půl roku tady jde už o 6. poruchu na tomto přivaděči. Vodárny proto jeho rekonstrukci zařadili do plánu na příští rok. Začít by mohla na jaře nebo v létě a předběžně se počítá s náklady kolem 65 milionů korun. Tak jsou to nepříjemnosti, ale my vám z rádia jich přejeme, ať je zvládnete co nejvíc v poklidu a v pohodě. A k té pohodě letí taky teď už z rádia jich Sombr s hitem Back to Friends.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Fabiany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. O víkendu mají být opět velmi vysoké teploty a proto je důležité mít rmut i hned po pomletí co nejrychleji schlazený a zabránit tak divokému kvašení ještě před odkalením. Na povrchu bobulí je totiž velké množství divokých kvasin, které snadno způsobí samovolný a rychlý kvas. Pokud se tak stane, je zle. Možná se zahřeje do vysokých teplot, ztratí svěží aroma a u budoucího vína bude málo kyselin. I malý vinař může tomuto uniku ve svém provozu zabránit, a to hlavně díky dvěma jednoduchým a relativně levným technologiím. Nejjednodušší je použití suchého ledu, což je v podstatě slisovaný granulovaný dusík, který se vyskytuje ve volné přírodě. Největší výhodou je okamžitá reakce a rychlé schlazení rmutu. Díky sublimaci po suchém ledu nezůstanou žádné stopy a přitom je účinnost okamžitá a poměrně dlouhodobá. Velkou výhodou je také to, že reagující led vytvoří nad hladinou rmutu díky odpadu ochranou atmosféru, která zabraňuje oxidaci. A nejen oxidaci, ale také přístupu různých nežádoucích bakterií, kvasinek, těkavek a nebo hmyzu. Za výhodu lze považovat i snadnou manipulaci a skladovatelnost a také dávkování. Obecně platí, že 1 kg suchého ledu ochladí 100 litrů rmutu o 1 stupeň. Suchý led už máme v prodejně a tak není problém se pro něj zastavit. Ale protože jde o těkavou látku, je třeba jeho použití plánovat a také si jej s dostatečným předstihem u nás zajistit. K suchému ledu máme v nabídce i přepravní boxy, lopatky a kompletní příslušenství. Suchý led je velmi progresivní chladící médium s okažitým nástupem. Jen buďte opatrní při manipulaci, silné rukavice jsou ta nejlepší ochrana před poleptáním mrazem. Minulý rok ukázal, že je vysoký zájem o tuto technologii. Jako druhou variantu chlazení nabízíme osvědčené chladící agregáty napojené na chladící desky. Fungují výborně, ať už si vyberete základní typ s trojsmyčkou, který spolehlivě uchladí i 1000 litrů, nebo sofistikovanější model, který umí chladit i ohřát 4 samostatné nádrže a má tak digitální řízení na každou nádrž samostatně. Takže zhrnuto a potrženo. Laboratoř na vzorky do druhého dne, ta nám už funguje přesně, suchý led máme a účinné chlazení Linder také. Tedy na chlazení jsme připraveni. Ale na závěr ještě jeden trik důležitý pro letošní rok. Do moštu přidejte přípravek Fitovil proteina XP nebo Fitovil proteina P. Tyto přírodní proteiny zbaví vína hořkosti způsobené letošním suchým a stresovým rokem. A nebojte se dát horní hranici. Vyplatí se to. Od mikrofonu rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dumňany.
0: Vinařovo okénko na rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dumňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dnešní muziky, taky Vinařovo okénko se Zbyňkem Kopečkem. No a co je před námi, tak kromě další muziky si taky uděláme takový malý výlet do Blanska. Začalo totiž pár vteřin a hodiny práce dětí byly úplně fuč. V Blansku se někdo v noci pustil do oblíbené výzdoby pěší zóny, jenomže u toho nebyl tak úplně sám a všechno to zachytili kamery. Podrobnosti k tomu na vlnách rádia jich už za chviličku.
1: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
0: Ve dnech 12. a 13. září vás Zahradní centrum Malinkovič Dubrava v Břeclavi ve spolupráci se Svazem zahrádkářů zvou na společnou akci Čmelák v zahradě. Uvidíte čmelín s živými čmeláky, čekají vás zajímavé přednášky, tvořivé dílničky pro děti a vyřezávání dýní. O příjemnou atmosféru se postará country kapela Vrávor. Více informací na Facebooku Zahradní centrum Malinkovič Dubrava.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Město Kyjov hledá nové strážníky městské policie. Pro nové uchazeče nabízíme náborový příspěvek ve výši 100 000 korun. Další finanční zvýhodnění uchazečům, kteří mají zkušenosti s prací psovoda. Bližší informace na www.městokyjov.cz v sekci Volná místa nebo na telefonním čísle 518 697 414.

We'll be right back.

ladíte Rádio Jižní Moravy, díky za to. No a jak jsme říkali, tak míříme do Blanska, protože v Blansku mají dost nepochopitelný případ vandalismu. Jestli si pamatujete, tak nedávno jsme si říkali o tom, že děti z místní Zušky tam vytvořili plameňáky jako ozdobu města. No a někdo tam v noci ulámal hlavy třem právě tady těm polystyrenovým plameňákům. Celý útok ale zachytili bezpečnostní kamery, město záběry zveřejnilo a strážníci muže už na druhý den dopoledne dopadli, no a teď mu ve správním řízení hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Plameňáci přitom zdobí Rožmitálovou ulici už od března a místní si je oblíbili natolik, že tam zůstali už natrvalo, protože původně to tak být nemělo. Na sociálních sítích už vandal dokonce dostal přezdívku kat blanenských plameňáků. Ale dobrou zprávou je, že tím jejich příběh nekončí, neskončí nikde. V popelnici děti se je pokusí opravit a vrátit zpátky na jejich místo na pěší zóně. Jeden z plameňáků už podobnou opravu ostatně zvládl, a to po předchozím útoku.

0: úplně zbytečně neničili věci, které jim navíc ani nepatří a s kterými měl někdo jiný nějakou tu práci, že jo. Každopádně pozdravy posíláme do Blanska z rádia jich a taky další muziku. Hezké odpoledne.
1: Trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a

0: zažijící den plný chutí a vůní. Food Fest v Pohořelicích, v sobotu 19. září. Více informací na Facebooku MAS Podbrněnsko. Navštivte otevřené sklepy v Kobylí při akci po kobylských uličkách za vínem a burčákem. V sobotu 19. září od 10 hodin se pro vás otevře 22 vinařství po celé obci. Čeká vás celodenní program s bohatou nabídkou občerstvení. Přijďte v sobotu 19. září do Kobylí. Více informací na www.vinařikobylí.cz. Nenechte si ujít jedinečný koncert Adama Koupka a Fashion Strings v rámci Film Music Tour 2026. V pondělí 14. září od 18.30 zazní v kině Panorama v Kyjově slavné filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Přijďte si užít filmovou hudbu trochu jinak, živě a naplno. Vstupenky najdete na www.koubekadam.cz nebo v městském kulturním středisku v Kyjově. Lužické vinobraní se koná v sobotu 12. září v Lužicích. V 15 hodin se u obecního úřadu sejdou krojovaní a vinobraní bude slavnostně povoleno. Následovat bude průvod obcí, který se zastaví u kostela na požehnání hroznu. Odtud zamíří na Lidový dům, kde od 17:30 zahraje k tanci a poslechu dechová hudba Podlužanka. Těšit se můžete na slib hotařů, zarážání hory, dětské solo a spoustu burčáků. Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cimbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pěnová party, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz. V sobotu 12. září od 10 hodin vás vinaři z Kelčan, Hýsel, Žádovic, Ježova a Skalky zvou na výšlap za burčákem do Podchřibí. Přijďte si užít přírodu, pohyb i burčákovou pohodu. Startovné je 100 korun. Podrobnosti najdete na Facebooku Mikroregion Podchřibí.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

přeje od mikrofonu rádia jejich hezkou středu. No a pojďme rovnou na muziku, která nám tu naši poslední společnou hodinku dneska bude zpříjemňovat. Bude to třeba Ricky Martin a Livin' La Vida Loca. David Guetta přidá hit Run Run River.

0: hospodářské zprávy Rádia Jich a prozradí nám v nich třeba to, že Uherské Hradiště zmodernizovalo sportovní hřiště u základní školy v Mařeticích. Tak si na to všechno počkejte, zůstaňte s námi, užívejte muziku a mějte krásné odpoledne.
1: Na Rádiu Jich pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyberou děti i dospěláci. Soutěžte s námi vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v ranní jízdě Rádia Jich. Více info na www.radiojich.cz.
2: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
3: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť?

0: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné. Vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky, aj kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
1: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
2: Srdečně vás zveme na den otevřených dveří do domova pro seniory v Kyjově naproti nemocnice. Těšit se můžete na vystoupení hudební skupiny Kdo má čas a na domácí a zabíjačkové pochoutky. Přijďte ve čtvrtek 10. září od 13 do 17 hodin. Těší se na vás zaměstnanci domova pro seniory v Kyjově.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimník na už zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Krásné odpoledne všem z rádia, jich za minutku bude 13 hodin.
10: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Břenec žádá o dotace na školku v kasárnách a kanalizaci u zámku a Uherské Hradiště zmodernizovalo sportovní hřiště u základní školy v Mařeticích. Břenec podal v tomto týdnu několik žádostí o vyplacení už přislíbených dotací. Město tak mohlo udělat po dokončení několika staveb a potřebné administrativy. Peníze mají zamířit například na revitalizaci mateřské školy v kasárnách nebo stavbu dešťové kanalizace v areálu zámku. Pokud budou žádosti schváleny, Břenec by mohl peníze získat ještě do konce letošního roku. Uherské Hradiště dokončilo modernizaci sportovního hřiště u základní školy v místní části Mařetice. Areál má po letních prázdninách nový umělý povrch, obnovené dráhy. Město také doplnilo sportovní vybavení. Náklady činily 7 milionů 260 tisíc korun. Místní komise Mařatice se na nich podílela milionem korun. Před dvěma lety zrekonstruovalo město hřiště s umělou trávou ve Větrné ulici na sídlišti Východ. Využívají ho školáci, fotbalový klub i veřejnost. O dva roky dříve na sídlišti Východ podobně opravilo hřiště v Konečné ulici.
11: Rádio Jih. Počasí.
9: V průběhu odpoledne očekáváme od západu postupně zataženo a hlavně večer se na studené frontě vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Teploty až 32 stupňů v Jihomoravském kraji a až 31 ve Zlínském. No a právě teď minutku po 13. Čejč a Brumovice měří 28 a Břeclav i Velehrad 29 stupňů Celsia.
13: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
11: Rádio Jih. Doprava.
9: Zdravíme taky řidičky a řidiče za volanty.

No a ještě na D1 na 193,5 kilometru směrem od Prahy na Brno stojí u Krajnice dvě osobní auta po nehodě. I tady v místě očekávejte pomalý provoz. Tak hlavně opatrně a mějte s rádiem šťastnou cestu, ať už frčíte kamkoliv.

frekvencích rádia jich za chvilku spojili s tou Kylie Minogue nebo Mr. Props. No a

0: na Svatém kopečku. Jak se šíří, v čem je problém a jak se to bude řešit, to všechno uslyšíte na Rádiu Jih už za pár minut.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Máme 16 minut po 13. Posloucháte rádio Jih. Díky za to, my jsme moc rádi. No a jak už jsme tady naznačili, tak na Pálavě se dál šíří invazní opuncie. Podivíně a tabulové ji letos ochránci přírody našli taky na svatém kopečku. Jde o mrazovzdorný kaktus původem ze Severní Ameriky a k jeho šíření pravděpodobně pomáhají ptáci. Ti ozobávají červené plody se semínky, no a potom je

velké porosty a zabírá potom tak prostor původním pálavským rostlinám. Ochránci proto postupně odstraňují. Vytrhávali už loni, no a pokračovat chtějí letos na podzima nebo na jaře. A jednoduchá práce to teda není. Podle odborníků je odstraňování tady těch kaktusů nejenom náročné, ale hlavně taky dost bolestivé. No, tak my tentokrát přejeme asi...

0: krásnou středu.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: torbě nebo odtikne, vyladíte rádio Jich a my pro vás máme teď jeden takový celkem netradiční tip. Jestli jste si někdy říkali, že by nebylo vůbec špatné vyrobit si doma vlastní sýr, tak v Sokolnicích si to můžete rovnou vyzkoušet. Na jednodenním kurzu výroby sýrů se během několika hodin naučíte, jak z mléka připravit třeba farmářský sýr, rikotu, grilovací halumy, korbáčky a nebo nějaké další vařené sýry. A rozhodně to nebude jenom o tom se dívat, většina kurzu je praktická a navíc všechno to, co si vyrobíte, tak to si potom taky odnesete domů. Kurz začíná v 9 ráno a obvykle končí přibližně kolem 4 hodiny odpoledne. A součástí toho kurzu je taky e-book s informacemi a recepty. No a teď k těm termínům. Nejbližší termín v Sokolnicích je už tuhle neděli 13. září, další potom 7. a 8. listopadu. Takže 13. září, 7. listopadu a 8. listopadu. Tak jestli vás láká domácí sýraření, tak můžete možná zjistit, že cesta od obyčejného mléka ke korbáčkům není tak složitá, jak se na první pohled zdá. Rozhodně si to moc a moc užijte, jestli se vydáte. Jo, což mi připomíná, že kdybyste se chtěli registrovat, tak na prostě-domácí.cz to jde velice jednoduše. Je tam prostě jedno tlačítko uprostřed registrovat se. No, tak to bychom měli, pokud vyrazíte, tak si to užijte. A teď se vrátíme na rádiu zpátky k muzice, takže už za moment si užijte zpěvačku a herečku Jennifer Lopez. Krásnou středu.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
7: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 tisíc.
6: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
7: Top Cyklovkyjov. Více na top-cyklo.cz.
8: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství. Díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
10: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4.

0: To je hezké. Tak prosím tě, mám pro tebe dvě slova pospátku, takže na tobě a samozřejmě i na našich posluchačích je, kdo to potom řekne první.
1: Ne, to já jsem vždycky ve stresu. Já si to představím. Já když je to zrovna nějaké slovo, které nevím, tak já po chvilce přestávám jakoby přemýšlet a jenom vidím ty lidi v těch autech třeba, jak si říkají, ježiš, ty jsi úplně blbá, ale to je takhle.
0: No jistě, no. Jistě, no tak snad si to teďka nebudou říkat. Tak poslouchej, takže Ők snít Eges. Ők snít Eges. Tak jsem ti to hezky rozdělil.
1: No. Dinský.
0: Ano.
1: Ano. Guláš.
0: Šáluk. To je úplně jakože maďarské šáluk.
1: Šáluk, ano.
0: Šáluk. Já jsem měl dneska totiž sedět nějak jakože k obědu, víš, tak proto mě to tak jako cestou napadlo. Co jsi měla ty dobrého?
1: Koláč takový.
0: Jako, víš co, byla v nabídce i nudle s mákem, no já jsem nad tím přemýšlel, ale pak jsi si říkal, že těch sladkostí mám v poslední době až, no tak jsem teda jako, nakonec šel.
1: Jako takhle, pro mě ten sladký oběd taky není úplně jakoby oběd, jo, ale víš, já mám ty omezené možnosti, já si nemůžu úplně tak vybírat z těch meníček tam.
0: No jo, a kdo tě omezil?
1: No já.
0: Dobře ti tak.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: máte doma oslavence toho, kdo dnes slaví narozeniny nebo svátek, tak v tom případě napište hned teď bez jakékoliv omáčky pouze jeho jméno, příjmení a kde bydlí a pošlete to na číslo 606 703 889. Tak ještě jednou, pokud máte dnešního oslavence, tak určitě pošlete pouze jeho jméno, příjmení a kde bydlí na číslo 606 703 889 a my ho dáme do seznamu dnešních gratulací. Tak a co nás čeká po 14. hodině? Bude Bon Jovi, It's My Life. It's my life. Kdyby to bylo česky, tak je to další z hitů, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši. Bude taky Pokáč, jeho Ignore. V rámci československé muziky a také novinek na rádiu Jich. A dáme si taky Daft Punk, jejich Get Lucky. Výstavba zimního stadionu v Uherském Hradišti míří do finále. Také o tom budou mimo jiné další humorovské zprávy, které si pro vás připravil kolega Petr Indra. Já jsem Vlastia Macík a přejeme vám krásné středeční odpoledne.
1: Na rádiu Jich pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyberou

0: chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Mastrakovo Matkyjo. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusiv při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Nebo Majola slunečnicový olej v Byla klubu za 26,90 pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
9: Krásné odpoledne, blíží se nám 14. hodina.
0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Výstavba zimního stadionu v Uherském Hradišti míří do finále a 5 brněnských školek zapojí děti do rozhodování o využití peněz. Nový zimní stadion v Uherském Hradišti je těsně před dokončením. Aktuálně se už mrazí led, montuje nábytek a finišují poslední práce uvnitř budovy i v jejím okolí. Oficiální otevření stadionu město plánuje na konec září. Hned během prvního říjnového víkendu by si pak novou ledovou plochu měla vyzkoušet také veřejnost. Ve stejném termínu tam své první zápasy odehraje i HC Uherské Hradiště. V 5 brněnských mateřských školách budou nově o části vybavení a aktivit rozhodovat samotné děti. Každá školka dostane od města 35 tisíc korun. Děti budou své nápady vybírat pomocí her, procházek a společného povídání. Vybrané návrhy mají školky uskutečnit do konce června příštího roku. Brno pak vyhodnotí, jestli projekt rozšíří i do dalších školek. Do pilotního projektu se zapojily školky Bosonožské náměstí, Pod Špilberkem, Kotlářská, Jana Broskvy a Přemyslovo náměstí.
10: Rádio Jih. Počasí.
9: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. 29 stupňů Celsia máte aktuálně na venkovním teploměru ve Velkých Bílovicích, v Uherském Hradišti, v Kunovicích a taky ve Vacenovicích. Ve čtvrtek bude převažující oblačno, přechodně i polojasno. Večera v noci očekáváme od jihu pozvolné přibývání oblačnosti. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 20 až 23 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 18 až 21.
12: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
10: Rádio Jih. Doprava.
9: A pojďme omrknout také silnice, co tady máme za informace. Na příjezdu do Brna před nájezdem na dálnici D1 ve Vídeňské ulici směrem od Pohořelic havarovalo nákladní auto. Počítejte s omezením, kolona má přes 1 km. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
13: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio J. Rádio Jižní Moravy.
9: 14:02 startuje odpoledne s Vlastou Macíkem, tak věřím tomu, že si to užijeme. Tady je pro vás Rihanna.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Máme 14 hodin 9 minut. Tak ještě během malinovky od kapely IVM můžete na číslo 606 703 889 napsat jméno, příjmení a bydliště někoho z dnešních oslavenců. My potom celé jeho jméno i to, kde bydlí, přidáme do seznamu oslavenců a popřejeme po frekvencích rádia. Takže prosím vás, jenom pouze jméno, příjmení a kde oslavenec nebo oslavenkyně bydlí, posíláte na 606 703 889 a máte na to 3 minuty.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Dančo, Danielo, Martina, k dnešnímu svátku ti přejeme přes frekvence rádia jich všechno nejlepší, hlavně Martince Pazziorové z Otrokovic a gratulace letí tobě, kdo dnes 9. září oslavuješ narozeniny, stejně jako Paťa Lukeš, zvaný Šogun z Vrabcova, Monča Andersová z Nevšové, Veronika Prachařová z Prahy, nebo dnes plnoletý Kamil Pichal z Ořechova. Tak

0: je mimo jiné den řízků, den horníků, den plišových medvídků, den sudoku a evropský den recyklace baterií. Navíc druhá středa v měsíci září je také den ticha. Dnes 9. září slaví narozeniny oblíbený britský filmový herec Hugh Grant. Jeho známý je známý svým sarkastickým a střízlivým pohledem na slávu i na vlastní kariéru, takže vážně míněná motivační moudra od něj moc nečekejme. Každopádně v rozhovorech se spíše s nadhledem vyrovnává s věkem a životem. Dejme si tedy jeho skutečnou myšlenku, která hezky vystihuje, že si člověk nemá brát věci moc vážně. Tak dobře poslouchejte. Jakmile se jednou přestanete brát příliš vážně, uleví se vám. Je to vlastně hrozně osvobozující pocit. No a když máme ten den řízků, dáme si jeden vtípek v tomto duchu. Rifle mi říkají, už nežer ty řízky s bramborovým salátem. Tepláky říkají, jen si dej, kryjeme ti záda.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonal, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Orangeovi, It's My Life, 14.29 na jihu. A o čem bude řeč po další trojce hitů pro dobrou náladu na rádiu jich? Udržitelnost nemusí znamenat jen třídění odpadu a šetření vodou v hustopečích. V sobotu uvidíte, že může mít podobu dobrého jídla, lokálních výrobků, hudby i pohodového odpoledne pro celou rodinu. Tak rozhodně držte vlnu na jihu a dejte volume doprava, jakmile odezní Pokáč, Daft Punk a taky Damiano David.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Ve dnech 12. a 13. září vás Zahradní centrum Malinkovič Dubrava v Břeclavi ve spolupráci se Svazem zahrádkářů zvou na společnou akci Čmelák v zahradě. Uvidíte čmelín s živými čmeláky, čekají vás zajímavé přednášky, tvořivé dílničky pro děti a vyřezávání dýní. O příjemnou atmosféru se postará country kapela Vrávor. Více informací na Facebooku Zahradní centrum Malinkovič Dubrava.
4: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: rámci svých pracovních zkušeností několik měsíců. Tak zdravím ještě jednou, přeju krásný den vám všem, kteří právě teď posloucháte Rádio I. Tak a jestli budete v sobotu na Hustopečsku, tak můžete vyrazit na druhý ročník festivalu Symbioza. Amfiteátr za společenským domem Hustopečích zaplní v sobotu od 14:00 program zaměřený na udržitelný život, ekologii a místní produkty. Čeká vás bleší i lokální trh, domácí výrobky, dobré jídlo a pití, přednášky v M-klubu a hudba během celého dne. Program je připravený pro děti a také pro dospělé, takže pokud chcete spojit sobotní výlet s trochou inspirace, ochutnáváním a nákupy od místních. Symbioza začíná v sobotu 12. září ve 14 hodin v Hustopečích. Vstupné je tady dobrovolné.
1: Trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Foodfest v Pohořelicích v sobotu 19. září. Více informací na Facebooku MAS Podbrněnsko. Mikroregion Nový Dvůr vás sobotu 19. září zve na burčákové putování po čtyřech obcích mikroregionu. V neděli 20. září se od 10 hodin můžete těšit na trh místních produktů, který se koná na nádvoří státního zámku Milotice. Nebudou zde chybět dílničky pro děti a tradiční dobroty jako škvárky, povidla, laty a béleše. Více informací na www.nový-dvůr.cz. Lužické vinobraní se koná v sobotu 12. září v Lužicích. V 15 hodin se u obecního úřadu sejdou krojovaní a vinobraní bude slavnostně povoleno. Následovat bude průvod obcí, který se zastaví u kostela na požehnání hroznu. Odtud zamíří na Lidový dům, kde od 16:30 zahraje k tanci a poslechu dechová hudba Podlužanka. Těšit se můžete na slib hotařů, zarážání hory, dětské solo a spoustu burčáků. Vinaři z Dubňanské hory u Mutěnic zvou všechny milovníky vína na otevření svých sklepů. Přijďte v sobotu 12. září ochutnat vína a burčák od 32 místních vinařů a užít si příjemnou atmosféru. Těšit se můžete na cimbalovou muziku a mužáky v krojích. Otevřené sklepy můžete navštívit od 10 do 19 hodin. Přijďte ochutnat a užít si den mezi vinaři. Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cimbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pinová párty, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz. Aeroklub Holíč vás zve na den otevřených dveří. V sobotu 12. září od 10 hodin na letišti v Holíči uvidíte legendární proudové letadlo L-29. Těšit se můžete také na akrobatické vystoupení a další letecké zážitky. Vstupné je dobrovolné. Více informací najdete na www.letiskoholíč.sk. Přijďte si užít den plný létání na letiště v Holíči.
2: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Jí. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: jejich Rádia Jižní Moravy. Pomaličku jistě se nám blíží 15. hodina a po ní budou třeba Superstar. Příběh nekončí.
1: Příběh nekončí.
0: Co se týká novějších věcí, tak bude Alex Warren, jeho Fever Dream. A dáme si osvědčenou hitovku od Miley Cyrus, End of the World. Obcím na Jižní Moravě chybí peníze i pozemky na nové bydlení, tak také o tom budou další humorovské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné středeční odpoledne.
2: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyberou děti i dospěláci. Soutěžte s námi vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
3: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
4: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
5: Více na www.tymaturciak.art.
2: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
6: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky a i kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.

0: září do 31. října více na lidl.cz. Čau a pa!
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Hezké odpoledne, blíží se nám 15. hodina.
10: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Obcím na jižní Moravě chybí peníze i pozemky na nové bydlení a na Valtické v Břeclavi čeká řidiče 3týdenní omezení. Výstavbu dostupného bydlení na jižní Moravě nejvíce brzdí nedostatek peněz a vhodných pozemků. Vyplývá to z průzkumu společnosti CEEC Research. Vhodný pozemek pro novou výstavbu sice vlastní 44% oslovených samospráv, z vlastních peněz by ale projekt zvládla zaplatit jen 3% z nich. 7 z 10 obcí proto uvádí, že se bez podpory státu do nové výstavby nepustí. Další komplikací jsou dlouhé povolovací procesy. Největší zájem je přitom o startovací byty pro mladé lidi a rodiny, které postrádá téměř 6 z 10 obcí. Polovina radnic zároveň považuje současnou nabídku nájemního bydlení za nedostatečnou. Od pondělí 21. září se kvůli opravě povrchu jednosměrně uzavře část silnice 1/40 v ulici na Valtické v Břeclavi. Omezení se týká úseku mezi ulicemi Hlavní a Díly a potrvá do 12. října. Ve směru na Valtice auta projedou jedním pruhem, opačným směrem budou muset využít objížďku. Pro osobní auta povede přes ulice Díly a Nádražní. Nákladní doprava bude odkloněna směrem k Fosvě a na ulici Hraniční. Změny se dotknou také autobusů. Některé zastávky v Poštorné budou dočasně zrušené nebo přesunuté a linky 562, 566, 567, 8 a 9 pojedou podle výlukových jízdních řádů.
11: Rádio Jih, počasí.
9: Pojďme omrknout venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. Ve Valticích měříte aktuálně 31 stupňů Celsia, v Kyjově 30, v Traplicích a v Novém Podvorově potom 29. Zítra očekáváme převažující oblačno, přechodně i polojasno. Večer a v noci očekáváme od jihu pozvolné přibývání oblačnosti. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 20 až 23 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 18 až 21.
13: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
11: Rádio Jih. Doprava.
9: Pojďme na silnice, připomínám, že v Brně v Čirově ulici na kruhovém objezdu se Sokolovou bouralo osobní auto s nákladákem, na místě je policie a projíždí se jedním jízdním pruhem. Na Brněnsku na trase z Tišnova na Kuřim u Čebína potom havarovala dvě osobní auta. Jeden pruh je neprůjezdný, zdržení je tady nárazové. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
11: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
9: Už jsme se dostali 3 minuty za 15. hodinu. Vlastně Macík, ještě jednou vám přeju krásné středeční odpoledne a posílám další hit.

0: Moravy, díky za to, že posloucháte. Tohleto je zpěvačka Duffy, Mercy, za chvíli slibovaná Miley Cyrus a navrch přihodím Mandraže, Tanči, dokud můžeš. Po frekvencích rádia jich už za chvíli zamíříme tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Brněnské zoo mají totiž další důvod k radosti. Rodina největších hlodavců světa se tam letos rozrostla už podruhé a tentokrát opravdu ve velkém. Podrobnosti uslyšíte na rádiu jich do 10 minut, tak rozhodně držte vlnu.
1: Rádio jich. Rádio jižní Moravy.

0: vám, kolik je kolik. 15 hodin 17 minut, to je aktuální čas. Vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Moc a moc za to děkujeme. Mandra, že tančí, dokud můžeš. No a pokud máte rádi kapibary, do brněnské zoo je teď o další důvod víc se zastavit. Narodilo se tam totiž hned 5 mláďat. Kapibaří skupina se tak letos rozrostla už po druhé. V dubnu přivítala zoo 3 malé kapibary, teď přibylo dalších 5. Mláďata už můžete zahlédnout ve výběhu v horní části zahrady poblíž tropického království. Potřebují ale zatím hlavně klid, takže tapíři, kteří s kapibarami běžně výběh sdílejí, jsou teď dočasně jinde. A jen pro představu, dospělá kapibara může vážit až 80 kilo. Přesto patří k velmi klidným zvířatům a dobře vychází i s dalšími druhy. Kéž by takovou povahu mělo i více lidí, že jo? Tak do Brna, do zoo samozřejmě zdravíme, už za chviličku posíláme další 3 hity pro dobrou náladu. Mezi nimi třeba Superstar, prý běhně končí.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer, již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jižní Moravy, díky za to, tohle to jsou Superstar, Příběh nekončí. O čem bude řeč na frekvencích rádia jich po další trojce hitů pro dobrou náladu? Osamělý kostel svatého Linharta, který připomíná zatopený Mušov pod Pálovou, získal výraznou podporu lidí z celé republiky. Ve veřejném hlasování se jeho záchrana dostala mezi vůbec nejúspěšnější projekty v Česku. Podrobnosti uslyšíte na Jihu do 10 minut.
1: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
2: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 000.
1: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
2: Top Cyklovkyjov. Více na top.cyklo.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com.
5: Přijďte za vínem, hudbou. V sobotu 19. září ožije Masarykovo náměstí v Hodoníně svátkem vína. Těšit se můžete na slavnostní průvod s koňským povozem, mažoretkami a folklorními soubory, tradiční povolení nálebu a hudební program. Zahrají dechová hudba Podlužanka, cymbálová muzika Olina a večer vyvrcholí vystoupením taneční umělecké skupiny Čarovné ostrohy. Chybět nebude malování na obličeji ani tvořivý workshop pro děti. Svátek vína. V sobotu 19. září na Masarykově náměstí v Hodoníně. Přijďte si užít den plný muziky, dobrot a skvělé nálady.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno 105.

0: Vinohradech, Rádio Jižní Moravy, záchrana kostela svatého Linharta v bývalém Mušově má další vzpruhu. Veřejná sbírka na jeho obnovu skončila druhá v celostátní soutěži Máme vybráno, kterou vyhlásilo Ministerstvo kultury. O pořadí rozhodovali lidé a soutěžilo celkem 14 projektů, vždy jeden za každý kraj. Druhé místo přinese tak mušovské sbírce dalších 25 tisíc korun. Na účtu je teď přibližně 500 000. Obec Pasohlávky chce nechat připravit projekt a kostel zakonzervovat tak, aby se dochoval i pro další generace. Památka je jednou z posledních výrazných připomínek obce Mušov a příběhu lidí, kteří v této krajině po staletí žili. Tak vám všem, kteří jste se zapojili do hlasování i do podpory, moc a moc děkujeme a posíláme další hity pro dobrou náladu. Odstartují to Krištof v Půlnoční hřích.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tohleto je Anastasia. A po 16. hodině třeba Imagine Dragons a jejich Bonds. Co se týká československé muziky, budou Činasky Víno. A dáme si taky něco z let 90. Korona, Rhythm of the Night. Brněnských školek zapojí děti do rozhodování o využití peněz. Také o tom budou další humorské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlastia Macík a takhle při středě 9. září vám přejeme krásné středeční odpoledne.
1: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyberou

0: chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém. Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství. Díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
1: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí, Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
2: Přijďte na nominační výstavu Slovácké podoblasti do Salonu vín České republiky. V Bzenci v pátek 18. už od 16. hodiny a v sobotu 19. září od 11. Čeká vás bezmála 800 vín. V sobotu navíc desítky veteránů, občerstvení i speciální prohlídky zámeckých sklepů s exkluzivní degustací. Po oba dny i cymbálová muzika. Vstupné se neplatí. Více informací na www.sdruženíslováckýchvinařů.cz.
3: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
6: Děcka, hezké odpoledne, blíží se nám 16. hodina, bude tady za necelé dvě minuty.
0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Výstavba zimního stadionu v Uherském Hradišti míří do finále a pět brněnských školek zapojí děti do rozhodování o využití peněz. Nový zimní stadion v Uherském Hradišti je těsně před dokončením. Aktuálně se už mrazí led, montuje nábytek a finišují poslední práce uvnitř budovy i v jejím okolí. Oficiální otevření stadionu město plánuje na konec září. Hned během prvního říjnového víkendu by si pak novou ledovou plochu měla vyzkoušet také veřejnost. Ve stejném termínu tam své první zápasy odehrají i HC Uherské Hradiště. V pěti brněnských mateřských školách budou nově o části vybavení a aktivit rozhodovat samotné děti. Každá školka dostane od města 35 tisíc korun. Děti budou své nápady vybírat pomocí her, procházek a společného povídání. Vybrané návrhy mají školky uskutečnit do konce června příštího roku. Brno pak vyhodnotí, jestli projekt rozšíří i do dalších školek. Do pilotního projektu se zapojily školky Bosonožské náměstí, Pod Špilberkem, Kotlářská, Jana Broskvy a Přemyslovo náměstí.
7: Rádio Jih, počasí.
6: A pojďme se podívat, jak to aktuálně vypadá s venkovními teplotami na jihu a jihovýchodě Moravy. V Klentnici a Vyždánicích měříte aktuálně 30 stupňů Celsia, ve Zlíně 29 a v Brně 28. Martin nám psal, že ve Vlkoši až 35. Tak zdravíme. No a ve čtvrtek očekáváme převažující oblačno, přechodně i polojasno. Večer a v noci bude od jihu pozvolné přibývání oblačnosti. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 20 až 23 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 18 až 21.
9: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
7: Rádio Jih,
10: doprava.
6: Zdravíme všechny za volanty. Pozor, na Břeclavsku na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska se vytvořila přerušovaná kolona v úseku téměř 6 kilometrů. A na Zlínsku ve Slavičíně v ulici Osvobození se dořešuje střet osobáku s chodcem. Počítejte s omezením. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, a my vám z rádia jich posíláme korunu Rhythm of the Night.

0: za to díky. A co nás čeká po další dvojce hitů pro dobrou náladu, stačila jen jedna drobnost a strážníkům bylo jasné, že se u svrateckého splavu děje něco nekalého. Noční kontrola pak odhalila hned několik problémů. Co se tam stalo, to uslyšíte do 10 minut tady na jihu, tak držte vlnu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Noční rybaření se nevyplatilo 34-letému muži v brněnských Žabovřeskách. Strážníka na kamerách zaujalo světlo baterky u splavu ve Svratecké ulici, kam je vstup zakázaný. Hlídka na místě našla dva muže a jeden z nich měl rybářské vybavení i nádobu se dvěma malými rybkami, zřejmě určenými jako návnadu. Přiznal, že tam přišel chytat ryby, jenže právě v tomto místě je rybolov zakázaný. A navíc vyšlo najevo, že muž nemá ani povolení k lovu. Strážníkům proto odevzdal své rybářské vybavení, včetně prutu, a případ teď budou řešit úředníci kvůli podezření na porušení zákona o rybářství. Jaké z toho plyne ponaučení? Když chceš pytlačit, tak na sebe neupozorňuj.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Přiďme si hodinky, pokud nás posloucháte na odpolední, tak za 3 minuty tady máme 16:30, tak jestli máte třeba malou svačinku nebo malé kafíčko, tak si nezapomeňte postavit vodu na kafe. A co nás čeká po dalších 3 hitech pro dobrou náladu na frekvencích rádia Jih? Jedna sobota, několik ulic a program, který zabere skoro celý den. V brněnských Černých polích se propojí víno, pivo, hudba, dobré jídlo i sousedská atmosféra. A živo bude hned na několika místech. Podrobnosti uslyšíte tady na rádiu Jih hned, jakmile dohrají a dospívají Black Eyed Peas.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří do domova pro seniory v Kyjově naproti nemocnice. Těšit se můžete na vystoupení hudební skupiny Kdo má čas a na domácí a zabíjačkové pochoutky. Přijďte ve čtvrtek 10. září od 13 do 17 hodin. Těší se na vás zaměstnanci domova pro seniory v Kyjově.
4: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Já se vlastně mací přeju vám krásné středeční odpoledne, i když nám na webu svítí Šimon Král, tak jsem opravdu vlastně mací, jestli lžu, ať se propadnu někam na kole do zahraničí. Tak, kdo bude v sobotu v Brně, může vyrazit do Černých polí na Blackfield Open 2026. Akce letos spojuje slavnosti vína a burčáků s krkoškovou street party a program se rozprostře mezi náměstí SNP, Krkoškovu a Bendlovu ulici. Na náměstí SNP budou moravská vína, burčák, folklor, divadlo a živá hudba. Krkoškova ulice zase nabídne jídlo, pivo, sladké dobroty a další hudební program. Bendlova ulice obě místa propojí a bude patřit hlavně sportu, dětem, piknikové louce nebo blešímu trhu. Připravené budou také staré fotografie, mapy, kvíz, naučná stezka nebo komentovaná prohlídka Černých polí. A kdo si rád zahraje, může si vzít i kytaru nebo ukulele a přidat se ke společnému hraní pod širým nebem. Blackfield Open 2026 v sobotu 12. září od 12.30 potrvá až do 10 večer.
1: Nenechte si ujít jedinečný koncert Adama Koupka a Fashion Strings v rámci Film Music Tour 2026. V pondělí 14. září od 18.30 zazní v kině Panorama v Kyjově slavné filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Přijďte si užít filmovou hudbu trochu jinak, živě a naplno. Vstupenky najdete na www.koubekadam.cz nebo v městském kulturním středisku v Kyjově. Vinaři z Dubňanské hory u Mutěnic zvou všechny milovníky vína na otevření svých sklepů. Přijďte v sobotu 12. září ochutnat vína a burčák od 32 místních vinařů a užít si příjemnou atmosféru. Těšit se můžete na cimbálovou muziku

0: ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy. V sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cimbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. V sobotu 12. září od 10 hodin vás vinaři z Kelčan, Hýsel, Žádovic, Ježova a Skalky zvou na výšlap za burčákem do Podchřibí. Přijďte si užít přírodu, pohyb i burčákovou pohodu. Startovné je 100 korun. Podrobnosti najdete na Facebooku Mikroregion Podchřibí. Aeroklub Holíč vás zve na Den otevřených dveří. V sobotu 12. září od 10 hodin na letišti v Holíči uvidíte legendární proudové letadlo L-29. Těšit se můžete také na akrobatické vystoupení a další letecké zážitky. Vstupné je dobrovolné. Více informací najdete na www.letiskoholíč.sk. Přijďte si užít den plný létání na letiště v Holíči.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

mnou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: jsem Vlastia Macík, přeju vám krásné středeční odpoledne, už za chvíli další Jihomoravské zprávy s kolegou Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že na Valtické v Břeclavi čeká řidiče 3týdenní omezení. Počkejte si na podrobnosti.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyberou

0: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
3: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky, aj kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Zatím ještě hezké odpoledne, blíží se nám 17. hodina.
0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
12: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
13: Obcím na jižní Moravě chybí peníze i pozemky na nové bydlení a na Valtické v Břeclavi čeká řidiče 3týdenní omezení. Výstavbu dostupného bydlení na jižní Moravě nejvíce brzdí nedostatek peněz a vhodných pozemků. Vyplývá to z průzkumu společnosti CEEC Research. Vhodný pozemek pro novou výstavbu sice vlastní 44% oslovených samospráv, z vlastních peněz by ale projekt zvládla zaplatit jen 3% z nich. 7 z 10 obcí proto uvádí, že se bez podpory státu do nové výstavby nepustí. Další komplikací jsou dlouhé povolovací procesy. Největší zájem je přitom o startovací byty pro mladé lidi a rodiny, které postrádá téměř 6 z 10 obcí. Polovina radnic zároveň považuje současnou nabídku nájemního bydlení za nedostatečnou. Od pondělí 21. září se kvůli opravě povrchu jednosměrně uzavře část silnice 1/40 v ulici na Valtické v Břeclavi. Omezení se týká úseku mezi ulicemi Hlavní a Díly a potrvá do 12. října. Ve směru na Valtice auta projedou jedním pruhem, opačným směrem budou muset využít objížďku. Pro osobní auta povede přes ulice Díly a Nádražní. Nákladní doprava bude odkloněna směrem k Fosfě a na ulici Hraniční. Změny se dotknou také autobusů. Některé zastávky v Poštorné budou dočasně zrušené nebo přesunuté a linky 562, 566, 567, 8 a 9 pojedou podle výlukových jízdních řádů.
12: Rádio Jih. Počasí.
11: 30 stupňů Celsia aktuálně měříte v Hustopečích, 31 potom v Hodoníně ve Starém městě a ve Starém městě u Uherského Hradiště a v Radějově. Zítra bude převažující oblačno, přechodně i polojasno. Večer a v noci očekáváme od jihu pozvolné přibývání oblačnosti. Nejvyšší čtvrteční teploty na jižní Moravě 20 až 23 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 18 až 21 stupňů Celsia.
14: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
12: Rádio Jih. Doprava.
11: A pojďme na silnice. V Břeclavi na třídě 1. máje u křižovatky z Lesní bourala dvě osobní auta. Projdete s omezením. Na Brněnsku v Hradčanech v Tišnovské ulici došlo k havárii vodovodního potrubí. Počítejte se zdržením. A na Zlínsku za zádveřicemi Rakovou směrem na Luhačovice havaroval motorkář. Na místě zasahuje záchranná služba. Počítejte s omezením provozu. Ať už jedete kamkoliv, z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu.
12: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
11: A teď už skoro 17:02, vyjíždíme do té poslední společné hodinky, kdy vás bude provázet Vlasta Macík. Tak věřím tomu, že si to užijeme. Tady jsou pro vás Green Day.

0: na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. Díky za to, že posloucháte. Útěk před ostrahou obchodu může vypadat všelijak, ale tenhle měl hodně nečekané pokračování. V brněnském Jundrově skončila cesta údajného zloděje až kde? Držte vlnu na jihu a uslyšíte víc. Mezitím vám pošleme slibovanou Kateřinu Marii Tichou.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: poněkud netradiční útěk řešili strážníci v brněnském Jundrově. V tuto chvíli tedy po frekvencích rádia Jih míříme tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. 30-letý chmaták se tam měl podle ostrahy pokusit ukrást dvě plechovky s pitím za necelých 50 korun. Když ho pracovník obchodu zastavil, muž plechovky odhodil a utekl směrem k řece. U mola pak skočil do vody a pokusil se přeplavat na druhý břeh. Tomu ale nepomohlo. Ostraha obchodu ho na protější straně už čekala a zavolala strážníky. Muž si následně stěžoval na bolest ramene a tak ho záchranáři převezli do nemocnice. Zároveň tvrdil, že nic ukrást nechtěl. Jasně, on chtěl potěšit prostě rybičky. Co je na tom divného?
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, před malou chvíli Wakefield, její Sexy Eyes a o čem bude řeč na Rádio Jih po dalších třech hitech pro dobrou náladu. O filmu, který citlivě zachycuje křehké a bolestné pouto dvou žen, hledajících svobodu ve společnosti poznamenané strachem, nedůvěrou a omezenými možnostmi. Podrobnosti a hlavně název filmu uslyšíte už do 10 minut, tak vydržte, budou Jeleni, David Guetta a taky Olivia Dean.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
5: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
6: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105,1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Pojďme společně tento týden poprvé nahlédnout pod pokličku kin na jihu a jihovýchodě Moravy. Co dnes kde dávají? Kinosvět Hodoníně zve ve 20.15 na českou romantickou komedii Dokonalý den. O 7:30 jí má v nabídce také brněnská Lucerna, kde komedii promítnou v rámci dámské jízdy. Padlé ovce, to je název rodinného drama, které dnes v 19 hodin nabídne kino Panorama v Kyjově. Tak jako tisíce dívek, San se v Rangúnu živí prací v textilce a čím dál více sní o útěku z vyčerpávající každodennosti a návratu do kraje, odkud pochází její rodina. Na cestu chce odjet společně se svou kamarádkou z práce, jediným člověkem, se kterým sdílí blízkost. Mimo tu však mezi nimi narůstá i napětí, přestože je jejich náklonnost vzájemná, každá od vztahu i od života očekává něco jiného. Uprostřed ekonomické nejistoty země, sužované občanskou válkou, se San potýká s osamělostí, tlakem rodiny i touhou po důstojnosti, intimitě a změně. Film citlivě zachycuje křehké a bolestné pouto dvou žen, hledajících svobodu ve společnosti poznamenané strachem, nedůvěrou a omezenými možnostmi. Drama Padlé ovce uvidíte dnes v 7 v kině Panorama v Kyjově. Ve stejném čase, tedy v 19.00, můžete zajít do kina v Hustopečích na další české drama Pramen. A poslední dnešní filmová pozvánka bude na japonské historické drama Samuraj a vězeň, které o 7:30 promítají ve zlínském multikině Golden Apple Cinema a přesně ve 20.00 v kině Hvězda v Uherském Hradišti. Dobře se bavte, ať už v kině nebo u poslouchání Rádia Jih. Vlastně Mancík se loučí a těším se na slyšenou zase zítra ve 2, tady na jihu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Břeclav v hodnotě 3700 korun.
1: Z kurzů si vyberou děti i dospěláci.
0: Soutěžte s námi.
1: Vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v ranní jízdě Rádia Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
3: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Výstavba zimního stadionu v Uherském Hradišti míří do finále a 5 brněnských školek zapojí děti do rozhodování o využití peněz. Nový zimní stadion v Uherském Hradišti je těsně před dokončením. Aktuálně se už mrazí led, montuje nábytek a finišují poslední práce uvnitř budovy i v jejím okolí. Oficiální otevření stadionu město plánuje na konec září. Hned během prvního říjnového víkendu by si pak novou ledovou plochu měla vyzkoušet také veřejnost. Ve stejném termínu tam své první zápasy odehrají i HC Uherské Hradiště. V 5 brněnských mateřských školách budou nově o části vybavení a aktivit rozhodovat samotné děti. Každá školka dostane od města 35 tisíc korun. Děti budou své nápady vybírat pomocí her, procházek a společného povídání. Vybrané návrhy mají školky uskutečnit do konce června příštího roku. Brno pak vyhodnotí, jestli projekt rozšíří i do dalších školek. Do pilotního projektu se zapojily školky Bosonožské náměstí, Pod Špilberkem, Kotlářská, Jana Broskvy a Přemyslovo náměstí.
0: Rádio Jih, počasí.
9: Dnes večer a v noci zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, noční teplota klesne až na 11 stupňů. Zítra oblačno, přechodně i polojasno, večera v noci očekáváme od jihu přibývání oblačnosti. Na jihu Moravy naměříme až 22 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 21.

0: Přijďte za vínem, hudbou. V sobotu 19. září ožije Masarykovo náměstí v Hodoníně svátkem vína. Těšit se můžete na slavnostní průvod s koňským povozem, mažoretkami a folklorními soubory, tradiční povolení nálevu a hudební program. Zahrají dechová hudba Podlužanka, cymbálová muzika Olina a večer vyvrcholí vystoupením taneční umělecké skupiny Čarovné ostrohy. Chybět nebude malování na obličeji ani tvořivý workshop pro děti. Svátek vína. V sobotu 19. září na Masarykově náměstí v Hodoníně. Přijďte si užít den plný muziky, dobrot a skvělé nálady.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Navštivte otevřené sklepy v Kobylí při akci po kobylských uličkách za vínem a burčákem. V sobotu 19. září od 10 hodin se pro vás otevře 22 vinařství po celé obci. Čeká vás celodenní program s bohatou nabídkou občerstvení. Přijďte v sobotu 19. září do Kobylí. Více informací na www.vinařikobylí.cz. Vinaři z Dubňanské hory u Mutěnic zvou všechny milovníky vína na otevření svých sklepů. Přijďte v sobotu 12. září ochutnat vína a burčák od 32 místních vinařů a užít si příjemnou atmosféru. Těšit se můžete na cimbalovou muziku a mužáky v krojích. Otevřené sklepy můžete navštívit od 10 do 19 hodin. Přijďte ochutnat a užít si den mezi vinaři. Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cimbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pěnová party, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamište 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz. Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy. V sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cimbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. V sobotu 12. září od 10 hodin vás vinaři z Kelčan, Hýsel, Žádovic, Ježova a Skalky zvou na výšlap za burčákem do Podchřibí. Přijďte si užít přírodu, pohyb i burčákovou pohodu. Startovné je 100 korun. Podrobnosti najdete na Facebooku Mikroregion Podchřibí. Aeroklub Holíč vás zve na Den otevřených dveří. V sobotu 12. září od 10 hodin na letišti v Holíči uvidíte legendární proudové letadlo L-29. Těšit se můžete také na akrobatické vystoupení a další letecké zážitky. Vstupné je dobrovolné. Více informací najdete na www.letiskoholíč.sk. Přijďte si užít den plný létání na letiště v Holíči.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jich.cz.
1: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Rádio Jih. Počasí.
7: Rádio Jih, magické datum 9.9. a i dnes předpověď počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou zataženo, k tomu přehánky, déšť, výjimečně i bouřka. Noční teploty od 11 do 14 stupňů. Ve čtvrtek pak oblačno i polojasno a večer přibývání další oblačnosti. Nejvyšší denní teploty spadnou na 19 až 23 stupňů.

0: Devátý zářijový večer na jihu je v běhu, no a my ten dnešní večer načneme ve velkém stylu. Já vás totiž dnes hned v úvodu večera pozvu na hody do brněnské slatiny. Patřit jim bude tento víkend a já vám další exkluzivní zářijovou pozvánku nabídnu za moment. Tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný středeční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Devátý zářijový večer, zůstáváte dál na vlnách jihu, no a já vás dnes, tak jak jsem slíbil, exkluzivně pozvu i do brněnské Slatiny, kde to bude tento víkend žít tradiční krajovanou hodovou událostí. Ve Slatině vše odstartuje už tento pátek 11. září, kdy proběhne předhodová zábava. V sobotu budou stárci zvát na hody a noc bude patřit hodové zábavě s dambořankou. V neděli pak vše vyvrcholí mší krajovaným průvodem městskou částí, posezením s cymbálkou i výtvarným dvorkem pro děti. Tedy letošní hody v brněnské Slatině už tento víkend mezi 11. a 13. zářím. My si ho zdravíme dnes i do Slatiny a ve středu večer pokračujeme s dalšími hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Moravo, další zářijový týden ve své polovině, vy i 9.9. zůstáváte si Hem, kde potěším milovníky nejlepších kulášků. V Křižanovicích u Bučovic totiž už tuto sobotu 12. září proběhne velký gulášový košt. Vše k němu prozradím už za chviličku, tak buďte u toho a užívejte středeční večer. Já už přidávám další hity pro dobrou náladu, tak užívejte. Z Hodoní na vás i dnes zdraví Josef Bouda.
1: Radio Jih.

0: Středeční večer na vlnách Jihu v běhu, no a já slíbil, že dnes potěším i milovníky gulášků. No a stane se tak, protože tuto sobotu 12.9. totiž v Křižanovicích u Bučovic proběhne velký a tradiční košt gulášů. Událost odstartuje v areálu za Sokolovnou v pravé poledne. Připraveny budou guláše soutěžních týmů, nápoje a další občerstvení. K tomu doprovodný program a předání ocenění těm nejlepším týmům. Tedy letošní Guláš Fest v Křižanovicích u Bučovic už tuto sobotu 12. září přímo od polední 12. hodiny. Tak se tam stavte a pochutnejte si. Týden ve své polovině, no a jeho finále bude vonět a chutnat, tak si to pojďme užít, stejně jako dnešní noc. Sihu vás i dnes večer zdraví a další songy přidává Josef Bouda.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Jste si Hema, je to tak, září nám běží, středa s datem 9.9. je ve finále, no a dnes ve jménem kalendáři Daniel, zítřek, tedy čtvrtek, bude patřit Irmám, no a v pátek Denis oslaví své jmeniny. Já dnes speciální pozdrav posílám do sklepa k Mikuláškům, kteří žijí letošním vinobraním, tak užívejte, ať se daří nejen vám, ale všem moravským vinařům. No a já vám všem i v další hodině přidám středeční pecky pro dobrou náladu a novinky z naší Moravy, tak buďte s námi. Krásný večer si hem přejeme a jedeme dál. Z Hodoní na vás i dnes zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hity pro dobrou náladu. Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry.
1: Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vy...

0: Set. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: Rádio Jih, magické datum 9.9. a i dnes předpověď počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou zataženo, k tomu přehánky, déšť, výjimečně i bouřka. Noční teploty od 11 do 14 stupňů. Ve čtvrtek pak oblačno i polojasno a večer přibývání další oblačnosti. Nejvyšší denní teploty spadnou na 19 až 23 stupňů.

0: Rádio Jicha, magický večer s datem 9.9. Středa se nám krátí, no a Morava v září je plná akcí a já proto dnes přidám pozvánku tentokrát do Bzence na krojované vinobraní. Více informací k události už za chviličku, tak zatím mějte skvělý středeční večer ve společnosti Hitu Jihu pro dobrou náladu.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

0: Ve středu večer zůstáváte si hem, září běží, no a já přidám informaci k letošnímu krojovanému vzeneckému vinobraní, které proběhne už od 18. do 20. září. Vrcholem bude i letos sobotní odpoledne, které bude patřit slavnostnímu průvodu krojovaných, v němž nechybí bakchus s nymfami a hraběnka se správcem. Lákavá je její přehlídka souborů, muzik, ochutnávka purčáků a ročinkových vín místních vinařů ve výchách i ve sklepech s kulturním programem. Tedy vzenecké vinobraní už od 18. do 20. září, tak se tam vypravte. Do Bzence při středě si hu pozdrav, další songy připraveny, tak pojďme na ně. Krásný večer vám i dnes přeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

středa s magickým datem 9.9. na jihu v běhu a já mám pro vás v tuto chvilku exkluzivní pozvánku. Už tento víkend se totiž v Brně chystá velké královopolské vinobraní, no a já podrobnosti událostí nabídnu za moment. Tak zatím mějte skvělý středeční večer ve společnosti Hitu Jihu pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: I v rámci přelomu týdne zůstáváte si hem, no a platí, že na Slovanském náměstí v Brně v Králově Poli bude od tohoto pátku do neděle probíhat velké vinobraní. K ochutnání budou burčáky a vína od jihomoravských vinařů, ke kterým se přidají vinaři i ze zahraničí. Pro děti budou připraveny atrakce a program, proběhne savráž sektů, zažijete atmosféru historického průvodu, praporečnickou show, hrát budou živé kapely, bude se zpívat, tančit, no velká pohoda. Takže letošní Královopolské vinobraní už od 11. do 12. září, tak se tam zastavte. Já už vám všem každopádně přeji parádní středeční večer a pro lepší náladu posílám další hity. Pohodový večer si hem vám přeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Rádio Jih, počasí.
2: S Tesihem je tu středeční 21. a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě zataženo, k tomu přehánky, déšť, výjimečně i bouřka. Nejnižší noční teploty od 11 do 14 stupňů. Ve čtvrtek pak oblačno i polojasno a večer přibývání další oblačnosti. Nejvyšší denní teploty spadnou na 19 až 23 stupňů. Takový bude čtvrtek, před námi ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn, z Hodoní na vás i dnes večer zdraví Josef Pouda.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyberou děti i dospěláci. Soutěžte s námi vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
1: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
0: Rádio Jih, počasí.
2: Moravo, středa se nám krátí, vy jste si hem, je tu 22. hodina a my víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě zataženo, k tomu přehánky, déšť, výjimečně i bouřka. Nejnižší noční teploty od 11 do 14 stupňů. Ve čtvrtek pak oblačno i polojasno a večer přibývání další oblačnosti. Nejvyšší denní teploty spadnou na 19 až 23 stupňů. Teď už ale zpátky k nejlepším hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách Rádia Jižní Moravy jedeme dál středeční nocí.

0: Quiz.cz.
1: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
2: Rádio Jih, počasí.
3: Rádio Jih, 9. zářijová noc, 23. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě zataženo, k tomu přehánky, déšť, výjimečně i bouřka. Nejnižší noční teploty od 11 do 14 stupňů. Ve čtvrtek pak oblačno i polojasno a večer přibývání další oblačnosti. Nejvyšší denní teploty spadnou na 19 až 23 stupňů. I dnešní noci budeme každopádně na jihu hrát tu nejlepší muziku až do rána. Ať jste kdekoliv, tak vás samotné rozhodně nenecháme. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

0: I.
1: Rádio I.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět, jsem na sračky vedle.

0: Břeclav v hodnotě 3700 korun.
1: Z kurzů si vyberou děti i dospěláci.
0: Soutěžte s námi.
1: Vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v ranní jízdě Rádia Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
0: Rádio Jih, počasí.
3: Moravo, je tu půlnoc a my na jihu startujeme čtvrtek s datem 10.9. Po zbytek noci bude na Moravě zataženo, k tomu přehánky, déšť, výjimečně i bouřka. Nejnižší noční teploty od 11 do 14 stupňů. Ve čtvrtek pak oblačno i polojasno a večer přibývání další oblačnosti. Nejvyšší denní teploty spadnou na 19 až 23 stupňů. Vy všichni na jihu mějte klidný zbytek noci a pohodový čtvrteční den ve společnosti Rádia Jih.
0: Hrajeme hity pro dobro.

0: Gloria Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyberou děti i dospěláci. Soutěžte s námi vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
1: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.

0: Břeclav v hodnotě 3700 korun.
1: Z kurzů si vyberou děti i dospěláci.
0: Soutěžte s námi.
1: Vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v ranní jízdě Rádia Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.